Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@atelier.cz.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
3: Hit Radio.

a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje, ceny padají po zprávách o možné dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Teherán by podle tamní televize mohl znovu otevřít klíčový hormuzský průliv pro obchodní lodě. Cena ropy Brent kvůli tomu spadla pod hranici $95 za barel. Trhy sázejí na uklidnění situace na Blízkém východě. Teplotní rekordy v Česku padaly už pátý den v řadě. Včera je přepsala zhruba pětina dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili téměř 32 stupňů. Od severu ale zároveň přešla studená fronta, která přinesla bouřky, kroupy i silnější vítr. Asistent Matthew Perryho míří do vězení. Soud v Los Angeles poslal Kenneta Iwamasu na více než 3 roky za to, že herci podal smrtící dávku ketaminu. Dostal také dvouletou podmínku a pokutu v přepočtu přes 200 tisíc korun. Představitel Chandlera ze seriálu Přátelé zemřel loni ve věku 54 let. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na podporu společných přeshraničních projektů mezi Českem a Bavorskem šlo v dotačním období Evropské unie mezi lety 2021 až 2027 zatím necelých 85 milionů eur. Je to asi 90% z částky, která je k dispozici. Podporu obdrželo bezmála 100 plánů. A podíváme se taky na to, co nám na čtvrtek slibuje předpověď. Na západě Čech dnes budeme mít hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty přes den budou o něco nižší než v předchozích dnech. Vystoupají mezi 21 až 25 stupňů Celsia.
5: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, je čtvrtek a my vás tady vítáme. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Dave.
3: Dobré ráno.
1: Čau, Michale. Jsme tady všichni tři. Tak dneska, pardon, dneska zásadní zápas pro naši zemi.
3: Pro všechny.
1: Pro všechny, pro všechny. Tak kolik typujete, co Jasmin?
2: Já si myslím, že Finy porazíme 3-1.
3: Já typuju, že Finy porazíme, nebudu říkat žádný přesný výsledek.
1: Já myslím, že to bude 3-1, jak ty říkáš, Jasmin.
2: No,
1: jenom jako opačně.
2: To nám věří hezky teda. Hit Radio FM+.
1: Necháme se překvapit.

0: 6 minut po 6. Posloucháte Hit Radio, tohle je Kelly Clarkson. Krásné ránko. Já vám musím něco říct, já jsem si všimnul strašně zajímavé věci. My jak tady 4 měsíce už vysíláme ráno, tak já...
1: 4 už ne.
0: Už to je 4, už to bude 4. A já každý ráno potkávám po cestě stejný lidi. Začal jsem si toho všímat, jo, tady stojí člověk
2: jako nás dva.
0: A čeká evidentně, no taky, taky to pak přijde až tady, ale že tady čeká člověk, který stojí a čeká na někoho asi až ho vyzvedne, tady to auto tady odbočuje a vlastně tak jsem si říkal, jestli to máte třeba jako podobně.
1: No tak asi víc lidí má nějakou stejnou ranní rutinu každý den, takže...
0: No já jsem si ale moc toho nevšímal, co se kolem mě děje. Já jsem jel poslepu takhle ještě možná zavřený oči, takže jedu vždycky do rádia, ale teďka tak jako koukám kolem sebe, hlavně světlo, takže je vidět a opravdu potkávám ty stejný lidi, jo. Takže...
2: Jsi jak malý dítě, který začíná chodit.
0: Ty. Já, jak kdybych přesně...
2: Objevuješ svět kolem sebe.
0: Přesně. Tak jak to vypadá u vás, co? Vy, kdo nás posloucháte?
1: Jak to vypadá, jak se dneska máte? To nám všechno povězte, čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na všechny zprávy od vás. Chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadá vaše ráno, nebo co děláte právě teď?
0: 777-937-777. Bereme SMSky, bereme zprávy přes WhatsApp a vy teďka berete od nás další hity. Alex Warren na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle je Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, v 6 hodin 10 minut. Začíná minuta šampionů. Ptali jsme se, jaké máte ráno, co děláte a eventuálně, jestli třeba potkáváte i ty stejné lidi jako já. Pojďme na to.
1: Ivča, Praha, musí vstát a nakopnout se, taky občas potká stejné tváře.
0: Verče Dobronice, ráno se vstávalo dobře, ale do práce se jí nechce, má tam nějakou špatnou atmosféru.
1: Wendy, Písek, jede do práce a těší se na další sluneční den.
0: David Jostler, z dvojčaty do školy jako každé ráno, přejeme dobré ráno do rádia.
1: Petra Dolní Lutině taky přeje dobré ráno, zrovna sedí v autě a míří do práce.
0: Zuzana Jihlava zývá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Káča Osoblažsko už v práci a také každé ráno potkává stejná auta.
0: Milena Hermanice právě snídá, po cestě do práce potkává pána s jezevčíkem, za každého počasí s ním chodí na procházku.
1: Honza jede z práce do postele.
0: Adam Třeboň, jeho ráno je dobré, odpoledne letí do Egypta.
1: Eva Hezky. Lukavec s chutí do práce a odpoledne fandit.
0: Hezky. Do Egypta. Taky bych letěl na dovču. Taky bych letěl. My si teďka dáme další skvělou muziku. George Ezra, Blame It On Me. Pro vás všechny, kdo tady jste s námi ráno. Hezky.

šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: skupině, což teda nebyl náš letošní případ, hrát jako bůh, ale pak přijde čtvrtfinále a tam se rozdají karty znovu a může to být všechno úplně naopak.
1: Tak my jsme tady typovali výsledek zápasu, vy jste typovali, že teda Češi vyhrajou, já jsem byl teda trošku skeptický, já jsem říkal 3-1 pro Finy, ale tak já si myslím, že to bude 3-2 pro Finy.
2: Já zůstávám u 3-1 za Čechy.
1: Fakt?
0: Já přidávám statistiku. V posledních pěti zápasech jsme dokázali Finsko hned 3x porazit.
2: No.
0: Dvakrát jsme prohráli.
1: Dobře, tak 3-2 pro nás to bude.
0: Dobře, tak jo. Tak já dám 2-1 jenom pro nás.
1: A ty Jasmin, stojí si za tím, co jsi říkala?
2: Stojím si za tím.
1: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
2: Jak jsem říkala před vteřinou 3-1.
0: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
2: Kdo tipne správnej?
0: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
1: Ty bláho.
2: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
0: No tak kdo, jo, to je pravda.
2: Ježiš, pane bože.
0: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
1: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16:20, Česko, Finsko a fandíme!
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
14: Kaufland.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
18: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, na trase z Plzně na Spálené Poříčí u Černic probíhají práce na silnici, projíždí se Kyvadlově. V místě počítejte s tvorbou kolon v obou směrech.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: Jasmin Grinerová, Hit Radio.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Tohle jsou nejnovější UDGčka, odlétáš, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Crystal Palace dnes měli dlouhou noc, ovládli totiž včerejší finále konferenční ligy po výhře 1-0 nad španělským Vallecanem. Hned ve své historicky první sezóně na evropské scéně tak berou titul. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriózní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů. Na tvaru a velikosti záleží. V Pardubicích probíhala tento týden soutěž pekařů. Chleboví someliéři hodnotili bochníky z celé republiky. Výrazným trendem posledních měsíců je důraz na design.
0: Mě v životě nenapadlo, že někdo bude soutěžit v kráse chleba.
2: A mě v životě nenapadlo, že někdy dáme za chleba třeba i 100 korun.
3: Je pravda, že chleby jsou teďka hodně drahý, ale zároveň už jsem se naučila fakt ocenit jako dobrý chleba, no. Jakože už mám vychytaný místečka, kde jsou opravdu výborný, ale částky jsou brutální.
0: Jak pro tebe vypadá hezký chleba, Jasmin?
3: Já nesoudím vzhled, já soudím tu chuť.
0: Já to věci stěžuji, že chleba je drahý, tak nesmíš kupovat tady ty výstavní kousky, že jo? Z těhle výstav. Pojďme na muziku. Queen, the show must go on. Na Hit Radio za malou chvíli taky David Guetta a Kim Petras. Tak hezké ráno.

0: David Guetta, Kim Petras. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio 6.39. S vámi Michal, Jasmin a David. A je tady velké pátrání.
1: Existuje osoba, který můžeme dopomoct ke štěstí, když se všichni spojíme, a můžeme pomoct jistý Aně Marii Čermákový.
2: Na Facebooku na mě včera vyskočil příspěvek od ženy, kterou neznám, která hledá muže, kterého neznám. Přečtu celý příspěvek.
0: Pojď na to.
2: Ahoj kamarádi, scháním kontakt na Palahaberu. Předčasná krize středního věku se u mě neprojevuje potřebou dělat si tetování nebo kupovat motorku, ale moje podvědomí si z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu vybralo právě tohoto vynikajícího člověka. Chtěla bych s ním zajít na pivo, zaspívat si a nebo mu aspoň položit moji oblíbenou otázku, kvůli čemu vlastně ráno vstáváš. Takže neví někdo o někom, kdo by ho znal? Za všechny typy budu moc ráda. A Palo, pokud to doputuje až k tobě, ozvi se. Pivo platím já.
1: Tak co, nevíme o někom?
0: Operace Habera. Zní to jako plán na otevření Hormuzského průlivu, spíš teda.
1: Ale vy jste se tu bavili nějak o něčem, že... Jak to bylo s těma třema lidma?
2: Hele, říká se tomu 6 stupňů odloučení. To je teorie, podle které přes 6 lidí známe každého na světě, dokonce i amerického prezidenta.
0: A tak se ptám. Takhle, víme rozhodně, co má v hlavě ta žena. Mám na těba chuť. Já nevím, tak může zkusit napsat jeho kapele. Myslím, že by jí ten kontakt mohli dát, protože oni jsou docela dobrý tým, chlapi.
1: Navíc on nežije na Slovensku, že jo, žije v Praze, takže vlastně pokud je ta žena z České republiky, tak je to snadný. No.
0: A nebo třeba, já nevím, škoda, že třeba neexistuje něco jako, nevím, Instagram by se tam mohlo jmenovat, kde by třeba mohl by jako Palo Habera třeba. Jo?
2: Že co když neodepisuje? Co? To je to.
0: To je to, to je to. Tak hodně štěstí, kdybyste náhodou někdo věděl, znal, můžeme tady té ženě pomoct. Za chvíli pomůžeme vám. Do nás sladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a samozřejmě i další muziku, třeba Miley Cyrus.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na sjezdu z dálnice D5 na Plzeň na 670. kilometru směrem od Rozvadova probíhá oprava povrchu vozovky, sjezd z dálnice je uzavřený.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady.
3: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Je přesně 6 hodin 50 minut a to je ten čas, kdy je dobré vzít do ruky telefon a vytočit 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Vámi vybranou luxusní dovolenou za 40 tisíc. To si můžete tady u nás vyhrát v našem virtuálním letadýlku.
0: A to od společnosti Invia, jak říkala Jasmin, dle vašeho výběru. Dáme vám 40 tisíc a vyražte kam chcete. Už to zvoní. Už to zvoní. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
3: Ráno, tady Verča.
0: No, ahoj Verčo, dobré ránko.
2: Ahoj Verčo.
0: Ahoj. Ty jsi pro tu výhru jdeš, já to úplně z tebe cítím.
3: No, však každý den volám.
2: Máme tady virtuální letadlo, sedačky 1 až 6 A až F, takže 6 sedadel v každé řadě a tím úkolem je vybrat si tu správnou.
3: Já bych řekla 6F.
0: 6F říkáš, takže opět u okýnka.
3: Ano.
0: 6F, tak počkej, připoutáme se.
2: 6F.
0: Tak buď vyhráváš dovolenou za 40 tisíc, nebo lístky na Marka Ztracenýho, nebo Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
3: Tak jak
0: to vypadá, Jasmin?
2: Pod sedadlem 6F se dovolená neskrývá.
0: Co na sedadle? Ale co se tam skrývá?
2: Skrývá se tam Člověče nezlob se, tahle ta hra klasická.
3: Děkuju moc.
0: Jakou má Verča radost z Člobrda? No tak máme radost, že máš radost. Člobrdo pošleme, vydrž nám na telefonu, no a samozřejmě zkusit to můžeš opět za dvě hočky. Hrajeme i v 8.50, jo?
3: Dobře, jo, děkuju.
2: Měj se,
0: ahoj. Zatím ahoj.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
1: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi půjčují státu ve velkém. Zájem o státní dluhopisy už překonal 50 miliard korun, tedy víc než dvojnásobek původního plánu ministerstva financí. Největší zájem je o pětileté dluhopisy s pevným úrokem přes 4,5%. Ministerstvo proto pokračuje v prodeji i nad původní limit. Dluhopisy si zatím objednalo téměř 58 tisíc lidí. Slevy v obchodech budou pod drobnohledem státu. Potravináři chtějí nastavit jasná pravidla, protože podle nich jsou slevy často umělé a matou zákazníky. Typicky prý cena nejdřív vyskočí, aby pak slevová akce vypadala výrazněji. Obchodníci ale varují, že zásah státu by mohl vést ke zdražení potravin. Jednání všech stran má proběhnout na začátku června. Ebola v Kongu se vymyká kontrole. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace brání boje na východě země účinnému zásahu proti šíření nákazy. Tisíce lidí navíc utíkají do přeplněných uprchlických táborů, včetně těch, kteří přišli do kontaktu s virem. Mezinárodní organizace proto varuje před katastrofou a vyzývá k okamžitému příměří. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Stavba nového pavilonu v Plzni omezí chod fakultní nemocnice. Výstavba nové chirurgie v areálu na Lochotíně by měla oficiálně odstartovat 11. června. Práce se dotknou jak parkování, tak i samotného chodu nemocnice. Pavilon bude stát poblíž gynekologicko-porodnické kliniky v místě záložního heliportu. No a jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Na čtvrtek nám pro celý západ Čech slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Na teploměrech dnes naměříme mezi 21 a 25 stupni Celsia.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: My vám přejeme hezké ráno.
14: Krásný čtvrtek vám všem.
13: Snídaně šampionů.
10: Je tady s náma i David, na toho nesmíme zapomenout. Čau, Dave.
15: Ahoj.
10: Dneska to u vás v práci bude konečně bez hádek. I tady u nás.
14: Jak to?
10: Vysvětlím za chvíli. Teď muzika Mark Embry.

0: Dark Ember, Belong Together na Hit Rádiu, 7:04, hezké ráno, s vámi Michal, Jasmina, David. No a dneska už to u vás v práci bude konečně bez hádek. Slíbil jsem, že vysvětlím. O hádek, co se týká nastavení teploty na klimatizaci.
1: No jo.
0: Protože dneska přišla studená fronta, dneska bude venku docela příjemně, takže si odpočneme od těch dohadů, jestli teda bude vychlazeno, nebo jestli bude teplo, a teďka si všichni tak jako stěžují mezi sebou. Jak to máme tady ve studiu? Davide.
2: Já to neřeším. Mně je příjemně vždycky.
1: Tak takovouhle lež, no, jakoby při čtvrtku.
0: Počkej, ono to vlastně není lež, Davidovi je příjemně vždycky, ale všem okolo je nepříjemně. Takhle, to je ono.
1: Takhle, my se musíme obléct podle toho, aby jako Daveovi bylo příjemně.
0: To je ono, no.
2: My tady, dobře,
1: že přikivuje. Dobře.
0: To je pravda. My tady máme teda takový centrální ovladač, tam u dveří na klimatizaci, a David má rád teplo, takže přitápí. Jo. Ale třeba to máte naopak u vás v práci, že někdo má rád chlad.
1: Nejen v práci, i doma. My jsme se včera večer hádali kvůli větráku, protože já jsem usínala, hořela jsem horkem, teďka jsem to zapla, máme tam i noční režim, fakt to není slyšet ten větrák. A přítel říká, vypni to, to strašně fučí.
0: To je fakt, ono je teďka takový jako pravidlo číslo jedna v tomhle vedru, pravidlo korporátního života. Jo? Nikdy nenechávej ovladač od klimatizace bez dozoru, když jdeš pryč, protože když se vrátíš, tak se vracíš do subtropického pásma. Jo? Tak by nás zajímalo, vy kdo posloucháte, do jakého patříte týmu, jestli jste ten zbrzlík v mikině, anebo do týmu chci tady mít ledový království.
1: Tak dejte vědět, 777-937-777, budeme rádi, ať už za hlasovku na WhatsApp, anebo normální zprávu.
0: Teď muzika Tajný tempa, Erik Tanner, 706, dneska ráno.

0: Za 2 minuty 7:45 ladíte čtvrteční Hit Radio, krásné ránko. 2 naprosto nesměřitelné tábory i u vás v práci. Jedni chtějí chladit, druzí klimu vypínají. To je partizánská válka o ovladač klimatizace a ptali jsme se, jak to vypadá u vás v práci, případně u vás doma.
1: Zbyněk nás vzal právě do své domácnosti. Píše, trvalo mi 10 let, než jsem ženu naučil spát i v zimě s otevřeným oknem.
0: Ale to je teda příjemný za mě.
1: Je,
0: to je příjemný. Je.
1: Já si to nemůžu dovolit, my bychom se zhádali. Tam prostě,
0: fakt? Tam jako nejde.
1: Ne, ale taky mám radši otevřený, no.
0: Máme tady hlasovku.
2: Zásadně spíme v otevřeném okně i v zimě, takže spíme smrzlej.
0: Takže spím zmrzlej.
1: Takhle, já musím dodat, že vlastně my bydlíme u kruhového objezdu.
0: Kruhový odjezd, a to je super.
1: Kde tam chlapi večer driftujou, takže vlastně na usínání nic moc, takže chápu přítelův argument. No,
0: no ale zase, jestli máte rádi auta, nebo tvůj přítel, jestli má rád auta, tak ta vůně spálený gum, ale to za to stojí, ne. Další hlasovka, Adam. Zdar, nám v práci po neustálých hádkách zakázali klimatizaci centrálně, zapíná se asi na 1:00 PM, prý ať se nehádáme. Nedělá tady Adam náhodou u nás?
1: Taky mám ten pocit. Jenče, čauky parto. No já jsem ta, co má ráda teplo a manžel zase chlad. Proto v létě pravidelně schovávám ovladačku od klimatizace, protože když se dostane manželovi do rukou, tak většinou chodím spát do 17 stupňů a věřte, že v to léto je to fakt nepříjemná zima.
0: Taky Pavel, řidič autobusu. Ahoj, tak klimatizaci a topení ovládám v práci já! A cestující za mnou mají potom smůlu, protože buď topím nebo klimatizuji podle toho, jak mě naštvou nebo jsou na mě hodní. A to je vlastně fakt, když řídíš nějaký takovýhle dopravní prostředek, tak si tam tu teplotu nastavíš podle sebe. Jo, někdo tě naštve, tak prostě tam v létě tam přidáš.
1: Já mám jet v sobotu po dlouhý době dálku autobusem, takže to se děsím, jestli tam bude takovýhle pája.
0: Měla by ses na řidiče usmívat, až budeš nastupovat. Nicméně to vlastně, když o tom přemýšlím, to je takový piloti, že jo? Ty teda pokaždý, když někam letějí, tak chladí jak plný magoři. Los Frequencies, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Los Frequencies na Hit Rádiu v 7.17. Za moment k vám pošleme tohle, Kamarád Be Mine, taky opět a Radeček. No a připomínáme, že chvíli po půl osmé budete opět soutěžit o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v soutěži Rychlá pětka, tak na to rozhodně počkejte.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Až do druhého

0: Vitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
1: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
0: Elitex.
1: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Z.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
8: Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně v Plzni, Slovanech, v Hluboké ulici, úseku mezi ulicemi Břesová, Jasanová, probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná, rozhodně jeďte jinudy.
9: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
10: Hit Radio FM+.

0: Za minutu půl osmé dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionu. Tohle je opět Radeček, taky Mária Čírová. Už za moment soutěž Rychlá pětka o Uni vstupenky na festival Hrady.cz. Nejdřív ale David a jeho ranní update. Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Senioři na Klatovsku se na chvíli změnili v modelky a modely. Klienti domova v Janovicích nad Úhlavou se nechali upravit a nafotit pro výstavu. Projekt má ukázat, že radost i pocit výjimečnosti věkem nekončí. V Českém Krumlově skončila taška s 200 tisíci omylem v prádle. Host hledal po odjezdu z hotelu tašku s penězi, která zmizela z pokoje. Ukázalo se, že ji uklizečka omylem vyhodila spolu s ložním prádlem. Policie potvrdila, že nešlo o krádež, ale o nešťastnou chybu.
0: Omylem do jiného hrníčku.
2: Japonští vědci testují lék, který by pomohl lidem dorůstat nové zuby. Na ostrovech vzniká výzkum, který by nenávratně změnil stomatologii. Pomoci má milionům lidí s bezzubostí po celém světě. Pokud vše půjde podle plánu, první použití se zvažuje kolem roku 2030.
3: Tohle jsem vždycky záviděla žralokům, že mají tuhle tu schopnost. To a vlastně pravda. Mi to přijde super.
0: To je pravda, nevím, jestli z toho jsou nadšení stomatologové úplně teda.
4: Zase já si říkám, těch žraloků, ty mají takových zubů, zase jako čistit to, jsou strašně zdlouhavý, že jo?
0: Nicméně, tento japonský výzkum se nelíbí divákům pořadu Výměna manželek.
4: To by byly úsměvy.
3: To by byl úplně jiný pořad najednou.
0: To je pravda. Tak co, jdeme soutěžit? Rychlá pětka. Rychlá pětka o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz. Tak pokud byste chtěli vyrazit zadarmo, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď vám letí další muzika. Tohle jsou Imagine Dragons Believer na Hit Radio v 7.31.

0: 4 minuty po půl osmé ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: 8 krajů České republiky, 8 nádherných památek a taky skvělých zpěváků a kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Lenny, Rytmus a další, na ty všechny se můžete těšit.
0: Přišla nám zpráva, chci soutěžit, už mám dost zahrady, teď chci jet na Hrady, vyměním okurky a rajčata za tančící děvčata. Dobré ráno, Pavle.
3: Já vás zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsi z Rožmitálu pod Třemšínem a ano. Včera soutěžící byla taky z Rožmitálu. Vy jste nějak příbuzný, nebo jak to tam máte?
3: Ne, vůbec. Ani neznám paní.
0: Ale jestli teda vyhraješ, tak můžete vlastně jít ve čtyřech na ty Hrady. Tam je Točník ano. Nejblíž, jestli se nepletu, ne?
3: Točník. No, tak a nebo možná Švihov, no.
0: Hele, je to univerzální vstupenka, můžeš vyrazit kam chceš.
2: Že seš takovej poeta, tak ti hodně přeju výhru, tak pojďme na to.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, který pták je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Jo!
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje manželka zlobra Šreka?
3: Fiona.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké křestní jméno měl prezident Havel?
3: Václav.
0: Mhm. A poslední.
2: Kolik zastávek bude mít festival Hrady.cz? 1 nebo 8?
3: 8.
0: Já ti nevím. Fakt, jo? 8?
3: Jo, jo.
0: Jo!
3: Výborně.
0: Jsi neuvěřitelný, Pavle, 2 univerzální vstupenky jsou tvoje. Buď můžeš na Točník s tvojí spolubydlící z Rožmitálu, anebo můžeš jít úplně jinam, ať se nepotkáte.
3: Super, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme a užij si to.
3: Díky moc, díky.
0: Krásný den, měj se, Pájo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak opět, nebo opět, ještě zítra, poslední 2 vstupenky, univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 40. A tohle je taky Hit Radio, krásné ranko.
1: Existují dvě věci, které z normálních lidí během letu udělají takový jako zvířata. Když začne boarding a za druhý, když se začnou prát o opěrku, takovou tu loketní, jo. Na internetu se teďka rozjela brutální hádka, komu patří ta opěrka uprostřed, jo, protože vlastně si tam nějaký sousedi odložili oba lokty a já si myslím, že by to mělo být tak, že ten, co sedí uprostřed, tak opravdu má právo na obě opěrky, byť já to nedělám, vždycky mám tu pravou prostě. Ale ten, kdo sedí u okna, tak má výhled, že jo, to je jedna výhoda. Kdo sedí v uličce, tak může kdykoliv bez problému na záchod. Ale ten uprostřed je na tom nejhůř, jenom se tam těsní mezi těma dvouma lidma, tak by měl mít právo na opěrku.
0: Ale zase teďka přemýšlím, možná řeknu blbost, jo, ale ten, kdo je u okna, teďka nevím, je tam opěrka nebo tam není u toho okýnka?
1: Myslím, že je.
0: Je tam, takže tam je opěrka. Takže tam opěrka. No já si myslím, že jako sedět uprostřed je prostě jako vyhrát lístek do pekla, jo.
1: No.
0: Si představ, že sedíš uprostřed a vedle tebe sedí dva metrákový chlapy, no, tak mu asi jako neřekneš jako hele, dej tu ruku pryč.
1: Zažila jsem to a já pak se bojím jít i na záchod během toho letu, takže opravdu jako se tam trápím, je to těžký.
0: Holt je prostě potřeba mít v téhle disciplíně ostrý lokt.
2: Když říkám, ty architekti, víš, který navrhou to letadlo, říkáš si, dobrý, snad jsme na nic nezapomněli, prostě dva lidi sedí vedle sebe a je tam jedna opěrka, tam prostě jeden musí být bez ní přece.
0: Dobrá úvaha navedeno. Nebo si můžeš dát tu ruku takhle, jakože, já nevím, ta opěrka má třeba 30 čísel, tak jeden má ten loket prostě
2: předu,
0: dole
2: jasně, a
0: druhý vzadu,
2: vzadu,
0: no. A pak se prostě takhle spolu hladíte, no, moc příjemný to je, no. Coldplay Paradise, za malou chvíli tady na Hit Radio, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijďte sami oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Tak. tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Klatovech v Koldinově ulici na kruhovém objezdu probíhají práce údržby.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7.49, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle byly Coldplay, dobré ránko.
1: V hudebním světě je zdá se nějaký baby boom, moon, což teďka máme radost. Nedávno oznámil miminko Mirai a teďka nás překvapila barbadoská královna Rihanna.
2: Počkej, která... nemají ho spolu, ale.
1: Ne. Barbadoská královna Rihanna, která čeká dvojčata s jejím přítelem, reperem A$APem Rockym. Mně se hrozně líbilo to, jakým způsobem to ona oznámila, že to nebylo nějak přeslazený a velkolepý, ale úplně jednoduše napsala, teďka jim za tři a můžu si to dovolit.
0: A oni už vlastně mají kolik? Tři děti, myslím, že jo? Tři děti s A$APem Rockym, takže dvě, takže pět dětí. Tak kdo ví, kolik z nich budou umělci?
1: Kdo ví, ale vlastně tenhle ten krok se mi na ní hrozně líbí, fakt to oznámení, protože když si vzpomenu na nějaký český influencery, tam si někdo třeba jenom jako uprdne a má to kolem sebe prostě fontány a všechno možný a glitry a tak, ale tady vlastně někdo, kdo má to módní impérium a Fenty a všechno možný, tak tady to oznámí úplně jednoduše a přijde mi to moc hezký.
0: No tak my Rihanně takhle vzdáleně gratulujeme, no a když se o ní bavíme, tak si myslím, že by se slušelo, že bychom si ji zahráli.
1: No jasně.
0: Zkusíme jí s Drakem teda.
1: No,
2: no nic, před chvílí jsem chtěl, když jsme se tady bavili o Palu Haberovi, aby jsme si zahráli písničku o týmu, to nešlo.
0: A mi to prostě neodpustí. Já jsem ti řekl, ať se pro toho Pala Haberu jdeš přes chodbu na to jiný rádio tady, jo? Tam ti ho zahrajou. Tak pojďme na to. Rihanna a Drake, What's My Name na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nenatáčejte zásahy, blokuje to práci. Jihomoravští záchranáři vyzývají veřejnost, aby si při zásazích nenatáčela mobilními telefony. Podle nich tím lidé narušují soukromí pacientů a komplikují práci složek integrovaného záchranného systému. Často se to děje u nehod i zásahů v ulicích, kde kolem projíždějící auta zpomalují a vznikají kolony. Podle hasičů může takové chování ohrozit plynulost provozu i bezpečnost na místě zásahu. Teplo se vrací, víkend ale přinese bouřky. Po krátkém ochlazení se teploty znovu dostanou nad 25 stupňů. Víkend ale naruší studené fronty a místy přijdou přehánky a bouřky. Srážky budou nerovnoměrné a lokálně i vydatnější. Příští týden zůstane teplý, ale kolem středy může přibýt deště díky západnímu proudění. Celé Norsko je v napětí. Královna Sonja je totiž v nemocnici se srdečními problémy. 88letá královna byla přijata do nemocnice v Oslu kvůli bušení srdce a srdečním potížím. Lékaři budou několik dní sledovat a provádět vyšetření. Zdravotní potíže ji už minulý týden vyřadili z programu i plánované cesty po Norsku. Královna měla podobné problémy už loni, kdy jí byl implantován kardiostimulátor. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Na podporu společných přeshraničních projektů mezi Českem a Bavorskem šlo v dotačním období Evropské unie mezi lety 2021 až 2027 zatím necelých 85 milionů eur. Je to asi 90% z částky, která je k dispozici. Podporu obdrželo bezmála 100 plánů. A podíváme se taky na to, co nám na čtvrtek slibuje předpověď. Na západě Čech dnes budeme mít hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty přes den budou o něco nižší než v předchozích dnech. Vystoupají mezi 21 až 25 stupňů Celsia.
15: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
16: Dobré ráno, šampione.
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
18: jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
19: Ahoj, dobré ránko.
16: Krásný čtvrtek.
4: Snídaně šampionů.
19: No jo, už se nám to blíží, čtvrtek, malej pátek. Navíc má být hezky, zítra o víkendu taky tak nějak.
16: Tak nějak.
10: Tak nějak.
19: Tak no. Nějak, no, tak nějak. Tak hlavně, že hezky, teďka jsme rádi, že tady jste. Muzika, nachystaná Lady Gaga, Bad Romance. Tak startujeme.

0: 8 hodin 6 minut. Tohle je geniální Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David. Dneska je prosím pěkně speciální den. Svůj den má jídlo, který buď nemáte, anebo máte problém jíst na veřejnosti. Mm-hmm. A tím jídlem je... Tam tada, hamburger. Hamburger. Já teda za sebe, jestli můžu, já se dřív styděl ho jíst na veřejnosti. Nejenom, že jsem měl pocit, že u toho vypadám fakt komicky, tak další moje superschopnost je, že jsem se o to vždycky umazal. Ale jak jsem starší, takhle, nic z toho se nezměnilo, jenom mi to je už jedno.
1: Já to mám úplně stejně, že dřív jsem se teda obecně stydila jíst na veřejnosti, přišlo mi to takový vždycky jako intimní, když jsem byla mladší, cítila jsem se fakt blbě. Teďka už je mi to taky jedno, ale ano, taky se pokecám. A nejenom u burgeru, třeba na špagetách, že jo, to jsem extrém na to.
2: Hele, u mě, já tak jak stárnu, tak jsem teďka naposledy si dal burger s příborem. A cítil jsem se ještě hůř, než kdybych se zaprasil. Úplně jsem se cítil trapně, že jsem to prostě vzdal.
0: Jako jíst burger příborem je podle mě stejně trapný, jako jíst kuře příborem, anebo pizzu příborem. Já jsem takhle jednou kuře příborem, já si to nevychutnám.
1: Jako když máš třeba smažený nějaký paličky, tak to dám jako rukou, ale jinak normálně příborem.
0: Jo, tak to já vůbec. Já si to nevychutnám. To je, jako říkám, jako pizza prostě, kdybych to měl jíst příborem, já to potřebuji v té ruce, jo. A vzpomínám si, jednou to bylo hrozný peklo, když mě tenkrát bývala představovala své rodině, tak oni měli kuřené obědu. A já říkám, ty vole, to budu muset prostě jíst tou vidličkou, ne? To bylo nejhorší prostě oběd mýho života, jo?
2: Tak víš, jak jsem se cítil, no. Prostě připadáš si odevzdaně, že jsi to vzdal, že jsi to těma rukama nesáhnul prostě.
0: Já teda musím za sebe říct, já mám takovou schopnost, že když se vezmu bílý tričko na sebe, což se často neděje, dneska ho mám, tak se prostě ničím umažu, jo. Takže takhle, zatím drží, Lukáš?
1: No tak zatím si toho moc nejet, vlastně nic.
0: Dávám tomu kolik je? Dávám tomu 8 hodin, 8 minut, dávám tomu tak hodinu ještě, jo. Tak co vy, kdo nás sledíte? Máte nějaký speciální jídlo, u kterého se vždycky umažete, nebo u kterého si myslíte, že vypadáte komicky? Pošlete nám to jako hlasovku. Na WhatsApp na 777-937-777, případně nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme tohle, to jsou nejnovější činasky, selhání na Hit Radio, hezké

0: Natasha Bedingfield, takhle vám hraje Hit Radio, 8 hodin 15 minut, krásné ráno. Dneska je světový den hamburgerů a my jsme se tady dostali do diskuze, debaty, že hamburger je takové speciální jídlo, které nás dokáže vždycky umazat, a nejenom to, ale že u toho taky vypadáme tak trošku komicky, když ho jíme. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové jídlo, kterým se zaručeně pokypete, a podle toho, co nám píšete, tak je to hamburger, špagety, a co je to dál?
1: David z Brna píše: ránko týme, já to nemám s jídlem, ale s bílým tričkem jako Michal. V bílém triku se zašpiním, i kdybych si dával suchý rohlík, ale ve starém triku na doma můžu jíst klidně špagety za mírného poklusu a po dojezení budu čistý jak...
0: Dobře, jak něco?
1: Nevím, co jsem komu v minulém životě udělal, že se mi to teď takto vrací. Hezký den.
0: Taky Péťa píše: ahoj, můj manžel je expert na fleky na triku z jakéhokoliv jídla. Dvakrát týdně se pobrindá kafem a kupuje si zásadně světlá trika. Nechápu, dcera ze školky už chodí čistší než on.
1: Janča, krásné ráno, já se zaprasím vším, moje slabost jsou hranolky, které jim zásadně jen rukama. No to já taky, ale teda hranolkama se, jako možná jak jsou mastný.
0: Možná
1: někdy,
0: jak jsou mastný,
1: ale...
0: možná ta mastnota, to je pravda. Píše i Míša: ahoj, tak já jsem byla předevčírem s kamarádkou a než přišla, tak jsem si dala hot dog a ketchup McKiddle přímo na zářivě bílou halenku. No, flek je, když vám holub potentí auto. Tak jsem se snažila to trošku zamazat s tím, že se mi to povedlo, a jak přišla, tak její první otázka byla, jestli jsem měla omáčku na oběd.
2: No, hot dog dobrý, ale klobása, jděte na oběd. Takový to první kousnutí, jak čekáte, vystříkne, nevystříkne. A ono to vždycky vystříkne.
0: No jasně, ale vždycky ještě na tebe, že jo?
1: No počkej, na tebe je dobrý, ale byly čarodějnice a já jsem stála za nějakou slečnou a kousla jsem si do klobásy. A počkejte, jo, to vystříklo takovým způsobem, že měla normálně pak masný vlasy, masnou bundu, a můj přítel je hrozný dobrák a já jsem se bála, že mě napráší a že řekne, ať jí to řeknu a ať se omluvím, ale naštěstí zdrhal se mnou, protože to byl takový rozsah jako škody.
2: To dobře to dopadlo.
0: Pane bože, klobásy jsou nebezpečný, tak je hlasovka od Ivči.
3: Krásné ráno, rádio. Tak jako komicky vypadá asi, když se někdo snaží decentně jíst hamburgera, který je totálně našlehaný. A teď prostě máš tu omáčku a to maso a všechno. A teď to jíš tak jako decentně, abych jsem se náhodou nezmazala. A naopak se zmažeš úplně brutálně, nejvíc na světě. A pak si myslím, že na druhém místě by mohly být špagety. Tak se mějte krásně a přeji vám hezký den.
1: Vždycky špagety za mě, no.
0: Takže jsme si to krásně zařadili. Takže na první místo, já bych na první místo nedal špagety ani hambáč, já bych tam dal tu klobásu, protože to je opravdu peklo. Na dvojku bych dal, na dvojku ty špagety. A na trojku hambáče? Může být takhle, souhlasíte s tím, kdybych doladíte. Dobře, no tak jo. Tak, něco, co vám bude chutnat, to je další muzika. Cyril z Tamlinin a mě nedá se nezeptat. Dámy a pánové, vy, kdo posloucháte, máte brindáky nachystaný, co? Tak jdeme na to, hezké ráno.

0: Cyril Stamlinen, předělaná 80 na Hit Radio, 8 hodin 22 minut. Za malou chvíli něco pro vás, kdo nás sledíte na cestách, bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku. Tohle je nejnovější Ale Farben, Baby Goodbye, a na to rozhodně stojí za to čekat. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.

0: a kina www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a...

0: a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Plzeňsku, mezi Nadryby a Dolany budou probíhat údržbové práce. No a na Rokycansku na výjezdu z Hrádku směrem na Veselou bude probíhat údržba zeleně.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
3: Hit Radio FM.

0: Baby Goodbye, ale Farben na Hit Radio. Bude 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lady Gaga se netají tím, že je velkou faninkou Iron Maiden. V rozhovoru pro Rolling Stone popsala, jak v roce 2011 šla na jejich koncert i mezi fanoušky do kotle. Z VIP lože ji prý hudba vtáhla natolik, že během skladby The Number of the Beast sešla mezi dav. Michaela Jacksona nemilují jen lidé, ale taky kočky. Svět obletělo video s domácím mazlíčkem, který pokaždé ožije, když slyší krále popu. Svého páníčka nenechá hity vypnout. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriozní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů.
0: Si představte ten moment, když k němu domů přijde návštěva a teďka tam vypadá jak výprodej v Dekmanu.
2: Mně se spíš nelíbí ten dvojmetr, jo. Prostě když najdeš u chlapa 170 párů bot, no. Vyšetřuje to policie. Když to najdeš u ženy, tak se vůbec nic neděje, jo.
0: Kamufláž. Love is a Shield, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pilnář po 12. A vlastně, Davide, ty nás opět opouštíš.
2: Je to tak.
0: Tak my ti děkujeme za ráno. Těšíme se zítra na tebe.
2: No já se taky budu těšit. Pátek.
0: Páteček, to je vlastně pravda, já na to úplně, jak se mohl zapomenout.
3: No,
0: tak
3: jo.
0: Hezký den. No a hezký ráno i vám, kdo nás ladíte. Tohle jsou Kamufláž, tak pojďme na to. 8:31 na Hit Radio.

0: Mikolas Josef. Megusta 837, tohle je Hit Radio. Dobré ráno přejeme.
1: Dneska pozor, dnešek bude rozhodující den, jestli bude rok 2026 vůbec stát za to. Hokejový čtvrtfinále, to je pro nás Čechy skoro důležitější než prezidentská volba, nebo možná na stejný úrovni, jo, protože až se bude dělat rekapitulace roku 2026, tak ten dnešní den tam prostě bude.
0: No, rozhodně chceme, aby tam nebyl, že jsme s Finy prohráli, takže dneska Česko-Finsko 16 hodin 20 minut a mě by zajímalo, jestli jste dneska do práce vyrazili dřív, abyste si nedělali práci do foroty a mohli zmizet někam k plátnu, co?
1: A jestli třeba už taky máte nějaký tipy, jak to dopadne, my jsme se tady vsázeli s klukama. Můj tip 3-1 pro Česko, Davidův 2-1 pro Česko a Michalův 3-2 pro Česko.
0: 3-2 pro Česko, no tak doufejme a přejme si, ať vyhrajeme a vyhrát můžete za moment i vy a to parádní dovolenou za 40 tisíc dle vlastního výběru. Tak zůstaňte s námi, protože třeba právě vám změníme letošní léto.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
4: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.

0: Máme tu spoustu lidí, kteří čekají u gateu na odlet. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.48 a pokud byste chtěli vyhrát dovolenou za 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Libovolná dovolená, libovolný výběr dovolené s Invií vás čeká. Máme tady virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je jedno jediný výherní místo.
0: A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Nechce vyhrát.
0: Nechce dovolenou. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: No dobré ráno, já volám na letadílko.
0: No
3: na
0: tak to voláš správně, ještě nám pověs, jak se jmenuješ, ano.
3: Já jsem Vlačka.
0: Ahoj, Vlačko, dobrý ránko.
2: Ty buď dobré můžeš ránko vyhrát přímo tu dovolenou za 40 tisíc, nebo kdyby se ti nepodařilo uhádnout tuhle sedačku, tak je ještě šance, že někde bude Člobrdo, Člověče, nezlob se, nebo dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo bohužel úplně prázdná sedačka, kde nebude nic.
0: Tak Vlačko, jaký sedadlo si vybereš?
3: Já si vyberu sedadlo A3.
0: A3. Pojďme se připoutat.
2: Jdeme tudíž k okýnku. Koukám A3. Se na A3.
0: Řada 3, sedadlo A.
2: Tak dovolená na této sedačce, Vlaďko, není. Ale není to úplně prázdná sedačka.
0: Není, tak co pak tam máme? Co pak tam máme?
2: Máme tam... Člověče, nezlob se.
0: Tak...
3: Mně se líbí,
0: jak cena Člověče, nezlob se vždycky posluchače, kteří to vyhrají, rozesměje. Že to je vlastně takový roztomilý.
3: Tak... Tak to přeci je, Člověče, nezlob se, Vlaďo. Tak to má být.
0: Jak říkáš, Vlaďko, tak nezlob se, Člověče, dneska to nevyšlo. Alespoň posíláme Člobrdo, nicméně můžeš to zkusit opět zítra v 6.50, případně v 8.50, budeme rádi, když se třeba znova uslyšíme.
3: Jasně, děkuju moc.
0: Není
3: za
0: zač.
2: Měj se krásně.
3: A hezký den, naschle.
0: Hezký den, vydrž tam na telefonu, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak opět zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovču od Invie za 40 000 korun. Mimochodem na webu Hit Radio najdete rozpis sedadel, která už jsou obsazená.
2: Ale jenom tento týden, pak už v klubu šampionů.
0: Pak v klubu šampionů.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Avicii a Konrad Seo, Taste the Feeling na Hit Radio v 8.57 a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra v pátek konečně, od 6 do 9.
0: On vlastně bude pátek, no tak se stavte, budeme moc rádi.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Přejeme hezký čtvrtek, 16.20, fandíme!
1: Mějte se krásně, ahoj!
0: Zítra v 6, čau!
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. D5 hlásí na trase Praha Rozvodov na 140. kilometru porouchaný nákladák, počítejte s tím a nežeňte to tady. U výjezdu ze Stříbra v ulici Plzeňská, tedy směrem na Plzeň, máme hlášený požár auta, na místě jsou hasiči. Osobák s motorkou se nešťastně potkali ve Šťáhlavech v ulici Náves Republiky a dvě auta měla nehodu v Klenčí pod Čerchovem, tak šťastnou cestu. A vaše dopravní info pište nebo namlouvejte k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se ale pak znovu oteplí. Na letišti Karlovy Vary pokračuje stavba odstavného parkoviště pro 137 aut. Práce za 16 milionů korun jdou podle plánu. Parkoviště by mělo začít sloužit v závěru června. Z karlovarského letiště se letos bude v létě létat do 5 destinací. Novinkou je Tunisko. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit jí může v nedělní odvetě na svém stadionu v Uherském Hradišti.
10: Hokejový servis Hit Radio.
12: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16.20. Na programu jsou i tři zbývající čtvrtfinále. Domácí vicemistři světa Švýcaři se utkají s obhájci bronzu Švédy. Norsko nastoupí proti Lotyšsku a Kanada si to v zámořském derby rozdá se Spojenými státy.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Tak dneska si od těch pařáků trošku odpočinem. Teploměry v maximech ukáží 25 stupňů, na horách 21. Bude jasno, až skoro jasno, takže zase krása, o nic nejde.
10: Hit Radio FM+.
1: Krásný malý pátek přeje Bára Škrybová. To je neuvěřitelný, jak to letí. Užívejte dopoledne a já se ptám, stopujete? Všechno to rozeberem za chvilku. Teď o Spring. Hit Radio.

Tak tohle i na spísní hot na Hit Rádiu FM plus 11 minut po deváté. Mějte krásné dopoledne, čtvrteční malý pátek je to, Bára Škrybová s vámi. A jak už jsem trošku nastínila před chvilkou, zeptám se vás, stopujete? Nebo jste třeba stopovali někdy v minulosti, já myslím samozřejmě auta, třeba na vašich výletech, cestách, domů a tak podobně. My jsme stopovali většinou v noci, a to v partě teda, nebo aspoň tři jsme byli třeba, když jsme se vraceli z Brutusu a šlo jenom o úsek Plasika z Něv, a to je asi nějakých 6 kilometrů tuším. A stejně jsme to pak nakonec stejně šli většinou pěšky, ale napadlo mě vyhodit tohle téma, protože můj známý zase včera vyrazil na cestu po Evropě. Vezme hákem Francii, Španělsko a skončí pak v Portugalsku. A právě stopem jede a bude spát ve stanu. On už jako jede podobně po několikátý a zatím jako dobrý, okradli ho asi jenom třikrát. Ale jako to je přesně ono, jo. Zní to krásně, romanticky, volně, jako až hippizácky, ale bála bych se. Ono už to stopování taky trochu opadá, už jsme opatrnější, takže se vás právě ptám, pojďme to rozebrat, jo. Stopujete a při jakých příležitostech případně, nebo berete stopaře, nebo k tomu máte spíš respekt. Pište klidně i zážitky, který má s tím autostopem. Já teda taky jeden mám a třeba se o něj podělím, ale nejdřív mě samozřejmě zajímáte vy. Takže 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp a vy užívejte ten malý pátek. Díky, že jste s náma.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Tak tohle je Milky Chance a jeho song Stolen Dance a dali jsme se ho na Hit Radio FM Plus v čase 9.22. My jsme tady nadhodili téma stopování, tedy autostop, jestli teda stopujete, berete stopaře, anebo mi píšete i vaše zážitky, a to na WhatsApp 728 770 237. Mám tu zprávu od Michala. Ahoj Báro, já stopaře normálně beru. Když vidím batoh a normální výraz, tak zastavím. Jednou jsem vezl kluka z Německa a půl cesty jsme si povídali anglicko-česky rukama. To mě bavilo. Jo? To jste se ale moc nepokecali, když si držel volant, že jo, Michale? Další. Za mě největší punk byl stop z Chorvatska domů. Jel jsem týden, měl jsem se na benzínkách, už bych do toho nešel, ale zážitku mám fůru. Ahoj Adam. Adame, tak jako to seš fakt dobrodruh. Klobouk dolů, fakt smekám, ale věřím teda, že ty zážitky musíš mít naprosto parádní. Někdy mi třeba napiš, jaký máš. Anička, já se přiznám, že mám respekt hlavně dneska. Dřív mi to přišlo normálnější, teď už bych asi sama do cizího auta nesedla. No, právě ani, no. Já to taky takhle vidím, je to jako nebezpečný. A ještě Ála, mě by zajímalo, jak vůbec dneska stopovat. Dřív palec, dneska možná QR kód. Ála, to mě pobavilo, paráda. Každopádně teda statistiky asi mluví jasně, chlapi ještě stopujou anebo berou stopaře, ženský jsme prostě opatrnější, ale to je asi v pořádku. Tak díky moc a klidně ještě pište 728 770 237.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 2 plus 1 Kladno Kročehlavy za 5 milionů 390 tisíc, komerční pozemky v Líšnici na Ústecko-Orlicku za 6 milionů 644 400, Louka v Libnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku za 175 tisíc, byt 3 plus 1 v Mladé Boleslavi za 9 milionů 650 tisíc a byt 2 plus KK v Pardubicích Studánce za 5 milionů 199 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program

0: během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor. Oh!
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Plzeň žije divadlem.
10: Davidské divadlo.
9: Divadlo na zábradlí.
10: Dekadencers.
9: Ivan Trojan.
10: Hinek Čermák.
9: Jitka Schneiderová.
10: 14. až 22. června.
9: Posem na divadlo.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith, nice to meet you, Hit Radio FM Plus s vámi. Čtvrtek dopoledne a čas přesně 9.33. My jsme si dneska asi 16krát řekli, že máme malý pátek. Blíží se nám víkend. Kdybyste nevěděli co a toužili byste po nějakým fajn mluveným slově, tak si pusťte podcast Vypalovačka našeho Hit Rádia 90. V nejnovějším díle se totiž řeší boybandy. To byl obrovský fenomén. Nevím jak u vás, ale u mě byli nejoblíbenější Lunetici, samozřejmě. Měla jsem pokoj plný plakátů. Stáhla jsem Kelly Family a dala jsem tam dospělé Lunetiky. Tenkrát se sbírali takový jednotliví členové, nebo takový jednotliví, normálně jednotliví členové. Vašek, Aleš, Martin, David, bylo to v Bravíčku a pak se ty jednotliví plakáty právě lepily v jeden takový jako dlouhý plakát. Tak jako jo, no, že jo, plakáty, to nebylo jen tak, to bylo něco.
1: Vlastně nemám kamarádku, která by v tom jela jako podobně se mnou, jo.
2: Takže jste nevyměňovali plakáty jako u nás.
1: Ne, vůbec.
2: Já jsem dokonce tenkrát vyměnil plakát za svačinu jako ve škole.
3: A nějaká honka chtěla
2: se,
3: teď,
2: neptej se radši dal... koho plakát, jako jo.
3: No počkej, no tak to mě teďko zajímá.
1: No tak teď to musíš
2: no,
1: říct.
2: No Iveta Bartošová.
3: Ne.
2: No jako to jsem trošku odbočil od boybandu, jako jo, ale vyměnil jsem ji za sváču, no.
1: Ty jsi ten plakát chtěl, nebo si ho dal?
2: No jasně, že jsem ho chtěl.
3: Ne.
2: Nesměj se mi. U nás ve škole se normálně s těma plakátama a s těma barvičkama kšeftovalo. Jako.
1: To byl takový Pokémon kartičky.
2: Když tam byl vlastně. Backstreet Boys, přesně to jsem chtěl říct, tak to byla ta zlatá Pokémon kartička. Nedej bože, když to byl mega poster.
0: Ale jsou tak krásný vzpomínky, tak zkuste podcast Vypalovačka, buď na stránkách Hit Rádia 90, anebo na YouTube, anebo taky na vašich oblíbených podcastových platformách. No a u retra zůstanem, tohle je song Torn a je krásný. Hezký čtvrtek všem.

0: parádní záležitost. Gon, gon, gon na Hit Radio FM+. A já jsem u vytržení z toho, jak pozorně posloucháte naše vysílání Hit Radio FM+, protože my jsme tady na začátku hodiny spolu nadhodili téma autostop, klasický stopování. A já jsem slíbila, že když mi napíšete vaše zážitky, tak přihodím i ten svůj. Pak jsem na to zapomněla, ale vy jste mi to připomněli ve zprávách, takže dobře, no. Takže byl to konec čtvrťáku, já ještě krásná, mladá, štíhlá, tehdy krátký letní šatičky na sobě a vydali jsme se s partou mimo město. Tam jsme jako prostě byli. A já jsem tehdy byla abstinent, nekuřák a i když jsem teda jako uměla velmi pařit i bez tohodle, tak jsem se ale unavila samozřejmě rychleji než oni ty ostatní a už mě to jako asi ve dvě ráno přestalo bavit a chtěla jsem jet domů. Jenomže oni, že nejdou, protože byli rozjetý. No tak fajno, tak co mě nenapadlo, že jo? Tak jsem si sama vyrazila na stopa v ty dvě ráno. Přišla jsem k silnici a rovnou jelo auto, takže jsem natáhla ruku. Doteďka vidím, jak přemýšlím, ale natáhla jsem tu ruku. Auto okamžitě zastavilo, otevřely se dveře a tam seděl upocený chlap v tílku, v takových jako sandálech divných, a kdyby přišel opravdu jako odprasat, ponožky do půl lejtek a já říkám, jedete na Kazňov, opravdu jak koza, jedete na Kazňov a on, jo, a olíznul se. Já jsem se strašně lekla, ale představte si, já jsem do toho auta vlezla, opravdu jo. A celou dobu na mě ten člověk koukal na nohy a vůbec jako nebylo mi dobře. A tak mu říkám, asi 6 kiláků od baráku, vyhoďte mě tady. A on, ne, chtěla jste jet do Kazňova. A já zase, vyhoďte mě tady. A on zase, ne, já vás vezmu až do Kazňova. Tak jsem jako už víc rázně, že chci prostě vyhodit tady. Tak mi opravdu zastavil, ale ani mě nepozdravil a odjel, jo. Tak si říkám, tyjo, co by se asi stalo, kdybych nevystoupila. No zbytek cesty jsem došla v noci přes pole pěšky, ani nevím jak, ale jako došla jsem domů. Takže prosím vás, tohle byl ten můj zážitek, který jsem tam teda teďko řekla. Takže opatrně, když vás napadne třeba jako ten autostop. Za chvilku Eva Farná nebo taky Benson Boone, buďte s náma, mějte hezký čtvrtek.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem.
14: Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
17: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Divokej západ, Hit Rádia FM+.
1: Hlas, který se nesmí v zimě pouštět moc nahlas. Zvláště pak na horách, to je totiž jako, to je tón, který by dokázal trhat lanovky. Lanovky. Laviny jsem chtěl říct.
2: Lanovku nechci.
1: Mám to nějaký
3: pomoc? Jde ti to dneska dobře.
1: Je to nějaký pomoc?
3: Možná, a
1: to
3: možná je si dáme vstup, kde budeš mluvit jenom ty a na konci budeme hádat, co jsi nám chtěl říct.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM+.

0: Beyoncé a Halo, Hit Radio FM Plus s vámi, přesně minutka a půl nám zbývá do desátý, před námi klasická hlavička, řekněme, zprávy, počasí, doprava, teď ta doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. D5 hlásí na trase Praha-Rozvadov na 140. kilometru. Porouchaný nákladák, počítejte s tím a radši to tady nežeňte. To je pro tuto chvíli ode mě z dopravy vše. Dejte nám vědět vaše dopravní info a to na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát podle premiéra Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Společnost Plzeňská teplárenská, která vyrábí teplo a elektřinu, bude schopná při výpadku vysokonapěťové sítě zásobovat elektřinou celé město. Spolu s městem a společností ČEZ Distribuce podnik dokončuje ostrovní provoz nezávislý na dodávkách zvenčí. Plně funkční bude do roka. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriózní případ. Zadržela muže, kterého podezírá z krádeže 170 párů dámských bot. Předpokládají, že je kradl schodeb od vstupních dveří do bytů. Policie zveřejnila fotky bot a hledá jejich majitelky. No a čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20.
12: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Čtvrtek bude jasný nebo skoro jasný, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Kdo jste smutný, že se dneska ochladilo, nebojte nic, je to jenom malá pauza, malý odpočinek, už od zítra nám ty pařáky zase naskočej.
9: Hit Radio FM Plus.
0: No a my jedeme dál, čtvrteční dopoledne v plném proudu, budu tady mít zase dva lístky na Vojtu Kotka, což je fajn, Bára Škrybová s vámi a Dua Lipa taky.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

To je náladička takhle na malý pátek, akorát čtvrtek dopoledne. Enrique Iglesias, I Like It, Hit Radio FM Plus s vámi. Moc díky, že nás ladíte. Českem právě teď jede hokejová nálada jako blázen, atmosféra, emoce. Každý rok je to stejný. Za chvilku to bude končit, každopádně určitě ne v Plzni, protože tyhle emoce a atmosféra světového turnaje budou v Plzni přetrvávat i na začátku června. Ice Arena CCM bude totiž od 4. do 7. června hostit GWHL, což je největší evropský turnaj dívčího hokeje. Do města přijedou týmy ze 14 zemí a chybět nebudou ani známé české reprezentantky Tereza Vanišová anebo Dominika Lásková. Bude to velký, bude to krásný, bude to nezapomenutelný a pokud chcete být součástí takovéto velké sportovní události, tak pozor, organizátoři právě teď hledají dobrovolníky a navíc taky partnera turnaje. Takže kdo hokejem žijete a hokejem žijete a je vás spousta, tak se přidejte a zažijte hokej z úplně jiný perspektivy než doposud. Více informací najdete na allforhockey.net, psáno all4hockey.net. Jo, tak fajn. Alex Hepburn, Under.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me, jsi se mnou? Já jsem ráda, že vy jste s námi, s Hitrádiem FM Plus 10.22, díky, že nás ladíte. Zeptám se, čtete? Protože čtení je důležitý. A jestli vám třeba chybí nějaká inspirace, co číst, a nebo vám třeba chybí i peníze, abyste si nějaký tituly pořídili, tak buďte určitě s Jirkou Pelnářem, protože dneska se tam bude hrát zase o kompletní kolekci thrillerů autorky Lizzy Regan v hodnotě 5 000 korun z nabídky Grada. Stačí se Jirkovi jenom dovolat někdy v čase od 13 do 15 hodin a on vám řekne, jo, nebojte nic. A potom, co se k němu prodarete, tak jenom nastražte uši, protože vám Jirka přečte úryvek příběhu jedné z knih. A vaším úkolem bude odhadnout, je to skutečný děj knihy, anebo je úplně smyšlený. No a až vám to vyjde, tak si budete moci dokonce i vybrat, jestli ty knížky budete chtít klasický, vonavý z tiskárny, anebo jako třeba e-book, anebo audioknihu. Tak to zkuste. No a štědrý tady na Hitrádiu FM Plus není jenom Jiří, já to taky umím, takže za chvilku rozdávám zase dva lístky na Vojtu Kotka a jeho kapelu Dis, tak buďte s námi.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířákový ráj! Hřiště, zážitky se zvířákama, zábava celý den!
3: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
4: Jo, hurá!
3: Farma Park u Toma!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.

0: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor. Oh!
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan. Hynek Čermák. Jitka Schneidrová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: 10.34 Miley Cyrus, s vámi Hit Radio FM+. Pojďme se připomenout jednu velmi důležitou a velmi příjemnou věc, a to, že v Plzni existuje takový moc příjemný místo s relaxací, s muzikou, s různými dalšími kulturními zážitky, s dobrým jídlem a pitím, a že je to takhle na léto ideální, protože to místo je přímo u řeky a je to prostě krása. Tohle magické místo se jmenuje Leháro. Leháro Beer Garden. Koukněte se na stránky www.leharofest.cz a mrkněte, co se tam na vás chystá a za čím můžete vyrazit. A já mám teď jednu konkrétní pozvánku, a to za rock'n'rollovým nářezem a taky naprosto fenomenální a parádní show. 5. června totiž do Lehára přijede Vojta Kotek a jeho kapela Dis. Kluky slyšet a vidět je úžasný zážitek, takže si tam na ně skočte si tam do rytmu rock'n'rollu a taky se teď vezměte do ruky vaše telefony a vytočte číslo 720 870 237, a kdo budete jako třetí, tak vám dám na Vojtíška rovnou dva lupeny. Poetika.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Imagine Dragons Bones na Hit Radio FM Plus 10.40. Lístky pro dnešek na Vojtu rozdaný, ale zítra tady mám ještě dva. Kam vyrazit? Běháte a máte rádi barvy, tak si zapište do kalendáře termín 13. června. To se totiž koná jediný barevný běh na Karlovarsku. A bude to konkrétně v Sokolově. Dopoledne odstartuje barevný běh, což je vlastně jako sranda a veliká paráda. Je to pestrobarevná zábava na trase, která je dlouhá 3,3 kilometru a nejde tam ani tak o čas nebo o nějaký závod. Je to prostě spíš ten zážitek, je to prostě strašně fajn. Startuje se v 11 hodin na Starém náměstí v Sokolově. A přidat se můžou ženy, muži, děti, úplně kdokoliv chcete běžet pestrobarevný běh, tak můžete. A pokud si chcete dát větší výzvu, tak potom odpoledne přijde na řadu i Sokolovský čtvrtmaraton. To je trasa dlouhá 10,5 kilometru a ta povede centrem města a čeká tam na vás zase, ale jako skvělá atmosféra i podpora fanoušků podél trasy, no a zase je to strašně pěkný. Registrace už běží teď na webu sokolovskýčtvrtmaraton.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Jenom hity. Hitradio. Hitradio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitradia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 9 10 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor. Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychologem Františkem Davidem Krchem o poruchách příjmu potravy.
1: Je to o tom nějaký rozumný stravovací režim, rozumný postoj k životu, k pohybu, k jídlu, a teď definujte přiměřeně.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Tohle je božský hlas. Adele, Set Fire to the Rain na Hit Radio FM+. 2,5 minuty nám zbývají do 11. hodiny. Jdeme se mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně je to na silnicích. Super, nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám to dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes oproti včerejšku opět o desítky haléřů klesly. Litr benzínu zlevnil na maximálních 44 korun a 16 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 85 haléřů za litr. Ministr dopravy Bednárik vyzval obce, aby ověřili, zda nemají pozemky pro nízkorychlostní vážení kamionů. Cílem je zlepšit odhalování přetížených vozidel, která ničí infrastrukturu a představují bezpečnostní riziko. Po jednání s ministrem o tom informovalo Sdružení místních samospráv. Jihočeské divadlo opustilo kvůli nevyhovujícímu technickému stavu Českobudějovický dům kultury Metropol. Ve městě ale chybí objekt s podobnou kapacitou a vhodným zázemím. Chybějící scénu divadlo v létě nahradí představeními pod širým nebem, v zimě odehraje méně představení. No a fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Čtvrtek bude jasný až polojasný s teplotami v maximech od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21.
9: Hit Radio FM+.
0: 2 minuty po 11. je čtvrtek, tudíž po písničce si užijte live s Jirkou Plnářem a to na téma destinace Šumava žije a Šumava kart.

0: Ve studiu Hit Rádia FM Plus mám dnes tu čest přivítat dva hosty. Konkrétně Moniku Bendlovou, ředitelku destinace Šumava žije, a Marcelu Ztracenou, projektovou manažerku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Šumavu známe a máme rádi úplně všichni, každý si ji užíváme tak trošku jinak a my vám dneska dáme návod na to, jak si ji užít opravdu naplno. A ještě navíc využít exkluzivní novinku, což je takzvaná Šumava Card, tedy karta, která vám zajistí spoustu výhod a slev. Tak, dámy, asi bych začal úplně na začátku. Destinace Šumava žije. Co je to za organizaci?
2: Destinace Šumava žije je vlastně turistická oblast. A destinace Šumava žije propojuje místní obyvatele, samosprávu, podnikatele. A jsme tady vlastně od toho, abychom ten cestovní ruch řídili koordinovaně, udržitelně a šetrně i k té přírodě, k té naší Šumavě.
0: Co je tedy přímo konkrétně náplň vaší práce?
1: No tak hlavně propojovat jak ty místní obyvatele, tak ty turisty, dělat materiály pro turisty, posílat je, když to řeknu úplně laicky, ve správnou dobu na správné místo, aby jsme nepřetěžovali třeba konkrétní nejběžnější turistický cíle, tak doporučit, kdy vlastně třeba kam jít, protože je to tam mnohem hezčí v nějakou dobu. A zároveň dělat všechno i pro ty místní, aby se na Šumavě cítili dobře a dobře se jim tam žilo a aby to bylo lepší místo nejenom k životu, ale i k vytváření těch zážitků. Tak nějak bych to asi řekla.
2: Já bych to možná ještě doplnila, že pro nás je i důležitý to tak nějak jako řeknu udělat všechno jako uceleně. Mně přijde, že těch možností a těch zážitků na Šumavě je neskutečně a člověk pořád sbírá nějaké střípky. A já jsem si dala za cíl, když jsem nastoupila do téhle z té funkce, hned na začátku to prostě udělat ucelený, aby jsme konečně jako měli všechno pohromadě. Výlety, turistický cíle a všechno na jednom místě, aby jsme pořád nikde jako neselektovali nějaký kousíčky a ten říkal, tam jsem to čet, tak aby tady konečně to bylo, řeknu, pohromadě všechno.
0: Je to tak, na Šumavu jezdí prakticky jako každý z nás, většina z nás taky už od dětství. A já mám stejně pocit, že když už jsem si na něco zvyk, tak jezdím pořád na to samé místo.
1: A to přesně děláte to, co všichni ostatní. Půjdeme na Černé jezero, vyjedeme si lanovkou na pancíř, ale Šumava je mnohem větší, mnohem obsáhlejší. A je tam tolik neskutečných míst, o kterých třeba málo kdo ví, takže nemusíme jít s davem stovek lidí na Černé jezero, ale můžeme zažít opravdu spoustu jiných kouzelných věcí. A to všechno třeba u nás na stránkách nebo v aplikaci právě můžete objevit.
3: Hit Radio FM Plus.

0: Se Šumava žije. Ředitelka Monika Bendlová a také projektová manažerka Marcela Stracená jsou mými dnešními hosty. Šumava je obrovská, tak jak velké území vy spravujete?
1: To území je opravdu velké.
0: Musíme to říct, nejenom ukázat.
1: Já jsem se teda rovnou zamyslela nad číslama, ale možná tady důležitější než ty čísla je to, že ta naše Šumava žije, ta naše turistická oblast, kterou řešíme my, je opravdu rozsáhlá a jde i do toho podhůří, což je skvělý. A když to řeknu, jsme na tom místě Železnorudsko, Kašperskohorsko, Klatovsko, Sušicko, Nýrsko okolí, Modrava, nebo takový to Povidří, takže de facto jakoby ta západní část Šumavy a ještě kus toho podhůří k tomu.
0: Co pro vás znamená Šumava?
2: Tak pro nás asi jednoznačně domov.
1: Ano.
2: To v první řadě. A teď samozřejmě i jako velká láska, zodpovědnost a poslání, bych to popsala já.
1: Ale za mě to je prostě taková srdcovka. Prostě já jako domov, ale jako opravdu jako ten srdeční domov, takový to já vždycky někam chodím na ty jednání a říkám, já jsem ze Šumavy, ale já to říkám tak jako pyšně a jsem tak šťastná, že, jako jsem tak hrdá na to, že jsem z té Šumavy.
0: Jaký to je žít na Šumavě? Řekněte nám, co jsme ze sídliště, z velkých měst, z paneláku. Jaké to je žít na Šumavě a být tak blízko přírody a navíc tak krásné přírody?
1: To je prostě božský, jako za mě, jako prostě jako nepopsatelný. Je to taková pohoda, jo. Já když řeknu, v tom městě jsem žila, ať už v Plzni několik let a v Praze, a vrátila jsem se zpátky na tu Šumavu a už jenom to, že jdu do práce a jsem tam za 3 minuty, za 5 minut, jo, že prostě vyběhnu a jsem prostě okamžitě v přírodě. A člověk jakoby mám pocit, že tam jako žije, že nestráví ten svůj život a ten svůj vzácný čas nikde na cestách.
2: To trošku souvisí s tím, co jsem chtěla říct já. Je to tam podle mě pomalejší a to je v dnešní době velká výhoda. Ve městě každý spěchá se do práce, z práce, domů, za kulturou, na kroužky a podobně. My si ráno vstanem, zajdem si zaběhat do lesa, který je za barákem, pak jdeme do práce, v poledne se pokocháme dalšími horami. Ne, takhle to zní jako pohádka, ale samozřejmě i město má svý výhody, to je jasný, ale jinak já myslím, že kdo žije na Šumavě, tak tam žije opravdu jako srdcem, je tam rád a je to z těch lidí cítit, proto se nám tam i dobře pracuje.
0: Já mám takový pocit, že všechny lidi, co znám ze Šumavy, tak nikdo z nich nemá vrásky, ale všichni mají mozoly na rukách.
1: Já bych řekla, že my ženy máme ty vrásky u těch očí. Skválně si toho někdy všimněte.
2: Od smíchu.
1: Od smíchu.
0: A
1: jak tam furt je to sluníčko. Takže strašně žen na Šumavě má jako opravdu vypálený vrásky okolo očí.
3: Hit Radio

0: Ve studiu Hitrádia FM Plus máme dnes dva hosty. Konkrétně Moniku Bendlovou, ředitelku destinace Šumava žije, a Marcelu Ztracenou, projektovou manažerku. Je dnešní návštěvník Šumavy jiný než ten třeba před 10-20 lety?
1: Za mě rozhodně. Za mě si myslím a velký díky, že strašně pomohla osvěta, ať už výlev Šumava, anebo i zdejší celebrity, ať už dělají různý projekty o uklízení ty Šumavy. Za mě to udělalo kus jako práce, že ten člověk přijede na tu Šumavu a uvědomuje si to, že už prostě nevezme ten kousek toho papíru a nevyhodí ho. Že už si ho opravdu odveze, nechá si ho v autě, dá ho do koše. Já to vnímám jako velice pozitivní tohle.
0: Marcel, vy pracujete jako projektová manažerka, tak co turisté nejčastěji hledají? Aktivní dovolenou nebo klid nebo gastronomii, která i na té Šumavě je na vysoký úrovni?
2: Přijde mi, že teď se to taky trochu posunulo tím aktivním směrem, že rodiny mnohem častěji se chtějí hýbat, vyhledávají i sportovní aktivity, vyhledávají zážitky. V dnešní době málo kdo chce přijet někam na hotel a sednout si a odpočívat, ale chtějí něco zažít. Možná to souvisí lehce i s těmi sociálními sítěmi, protože když zažijeme něco krásného, dáme to na Instagram, tak je to hrozně cool. Ale myslím, že zážitky vedou. A musím říct, že myslím, že u nás na Šumavě se dá zážitek udělat z leccehos. Jo, že zážitek je opravdu i to kouzelné místo.
0: Pojďme na to nejzásadnější, a to je nová Šumava Card. Co je Šumava Card? A proč je to tak skvělý?
2: Šumava Card je vlastně taková turistická karta hosta, když bychom to měli pojmenovat co nejlépe. Její kouzlo spočívá v tom, že když na Šumavu přijedete, ubytujete se alespoň na dvě noci, protože tím chceme samozřejmě podpořit i takovou tu delší dobu, kdyby turisté u nás měli zůstat, protože tam opravdu je co vidět, tak díky téhle kartě může ten váš výlet nabrat úplně jiné obrátky. Nabízí spoustu slev, benefitů, výhod a nutno podotknout, že taky v různých odvětvích toho turismu. Takže jsou na té kartě krásné slevy třeba do gastronomie, cukrárny, restaurace nebo různé kulturní památky.
0: Ale aby jsme to pochopili správně, to není jenom slevová karta, ne?
1: Já strašně ráda říkám, že to je zážitková karta, protože konečně přijedete na tu Šumavu a už se jako neptáte, kam mám jít, co mám dělat, ale vy vlastně dostanete tu Šumava Card, k tomu je, bych řekla, jako krásný i prospekt, anebo i na našich webových stránkách naleznete veškeré informace k tomu. A když se podíváte na všechny ty slevy a výhody, tak přesně to, co tady říkala Marcelka, tak vy dostanete takovej návod, kam všude můžete jít, co všechno můžete zažít, a podle toho si i nádherně naplánovat celý ten itinerář té dovolené.
3: Hitradio FM Plus. Hitradio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Se Šumava žije. Ředitelka Monika Bendlová a také projektová manažerka Marcela Stracená jsou mými dnešními hosty. Nová Šumava Card. Jak to tady funguje v praxi? Kde si ji můžu vyzvednout? Je v tištěný podobě nebo je to plastová kartička?

0: protože jsem zvyklý na to jedno jediné parkoviště směrem k jezeru. A co mám teda teď dělat?
1: Tak podstatné je říct, že je to pro ty turisty, kteří se přijedou na Šumavu ubytovat a zůstanou tam minimálně dvě noci.
0: Jasně.
1: Jo. A potom záleží na tom, jakého ubytovatele si vyberete, protože vlastně jsou ubytovatelé, kteří jsou zapojení do toho projektu a zase najdete jejich kompletní seznam na našich stránkách šumavažije.cz. Tam se můžete kouknout, zjistit, kdo všechno Šumava Card nabízí, no a ti vám ji automaticky při příjezdu vystaví.
0: Výborně, takže nejdu nikam do žádného infocentra, ale všechno si řeším na tom hotelu.
1: Přesně tak. Super. Zeptat se přímo na místě, kam se máte v plánu ubytovat. Jak říkám, po případě kouknout na naše stránky, kde seznam těch ubytovatelů je. A my věříme, že budou stále přibývat, takže pokryjeme v budoucnu určitě velkou část oblasti destinace Šumava žije.
2: Já bych možná i doplnila, že už teďko v současné době ta Šumava Card se vlastně spustila teď nedávno a už teď jsou tam zapojeny desítky těch podnikatelů. Takže vy už si teďko přijdete na desítky slev a máte tam zapojených desítky ubytovatelů. Ale hlavně bych ráda i jako třeba zdůraznila, že jsou tam zapojení podnikatelé, kteří prostě jsou jako kvalitní, kterou tu službu, co nabízejí, jasně, tak máte opravdu jako zážitek, což si myslím, že to je taky skvělý, protože člověk, který jakoby neví, nemá doporučení, tak de facto se ani nemusí prokousávat recenzemi a rovnou se může podívat k nám, kde, vlastně, kde se můžou ubytovat, kdo vystavuje tu Šumava Card a zároveň i kam se podívat.
0: Je to karta plná výhod a slev, a jak se říká, nechci slevu zadarmo. Tak kolik takováhle karta stojí mě, jako návštěvníka?
2: Vůbec nic. My jsme řekli, že ta karta se nebude prodávat. Ta karta se opravdu dostane zdarma a jediná ta podmínka je, že musíte u nás zůstat alespoň ty dvě noci a ubytovat se u toho zapojeného ubytovatele. Hit Radio FM+.

0: Hit Radio FM Plus si dneska povídáme o úplné novince Šumava Kart, což je karta, která je plná výhod a pokud někdy pojedete na Šumavu, tak si budete tu Šumavu moci užít dokonce i o něco levněji. Díky Šumava Kart. Kde vidíte šumavskou kartu za dalších 10 let, nebo možná 15, což bude v pubertě?
1: Já bych možná ještě úplně jako začala od začátku s tím, že ten projekt se teprve teď spouští, takže i když to řeknu, je to v začátcích a my si myslíme, říkala jsem si na začátku, že to bude trvat tak zhruba 3 roky, než se to opravdu jako rozjede a bude to echte. Já si myslím, že po tom spuštění, co teď jsme zažili, tak už neříkám 3, ale už říkám 2 roky a myslím si, že ještě jako na zimu třeba, na zimní sezonu, tak to už budeme úplně jako, nechci říct ve stovkách, ale možná už i třeba tý stovce se pomalu jako přibližovat.
2: Já bych byla optimističtější. Já si myslím, že se to už rozjelo naprosto skvěle, že nám to novorozeně vlastně moc nepláče.
0: Skoro chodí. Se narodí a už rovnou chodí.
2: Přesně tak. A já věřím tomu, že to nebude trvat dlouho a Šumava Kart budou chtít opravdu všichni mít a všichni vydávat jako ubytovatelé, protože už když přijedete v zimě na tu zimní sezónu, tak například pojedete na ski areál Špičák si zaližovat, i tam budete mít jako spoustu výhod, ať už do půjčovny a podobně. Takže
1: do ski areálu.
2: Ano. Tak určitě ji bude do budoucna opravdu každý chtít a já nemyslím, že to bude trvat roky a já bych byla mnohem optimističtější.
0: Úplně na závěr dnešního rozhovoru mám pro vás pár rychlých otázek a potřebuju pár rychlých odpovědí. Takže, když někdo pojede na Šumavu, proč by měl jeden důvod jet do té západní části?
1: No, protože to je prostě nejlepší,
2: nejkrásnější.
0: Super. Máte nějaké méně známé místo, které je vaše srdcovka?
1: Máme a nemůžem to říkat, protože to je naše srdcovka a místní by nás si zabili.
0: Skvělý, tak tip na zážitek, který můžu já taky absolvovat a neznám ho.
1: Máme tam teďko novej paintball a obrovský paintballový hřiště, ale to je prostě skvělý, dáme si tam team building, hrozně se na to těším.
0: Skvělý. Co byste doporučili rodinám s dětmi na Šumavě?
1: Vzít si sebou odrážedlo nebo kolo.
0: Co naopak aktivním turistům nebo cyklistům byste doporučili?
2: Vzít si elektrokolo, anebo si ho půjčit.
0: Hezky. Poslední otázka. Jak vypadá ideální víkend na Šumavě?
1: Výborná gastronomie.
0: Ano.
1: Nějaký zážitek, procházka, wellness.
2: Příroda.
0: A?
1: Pohodový parťák.
0: Krásný. A přesně v tomhle duchu pohodových parťáků se linul dnešní rozhovor. Já moc děkuju, že dnes ve studiu Hit Radio FM Plus mými hosty byly Monika Bendlová, ředitelka Destinace Šumava žije, a Marcela Stracená, projektová manažerka.
2: My děkujeme za pozvání, bylo nám potěšením. Byl to moc pěkný rozhovor.
1: Děkujeme, moc jsme si to užili a doufáme, že se ještě někdy potkáme.
2: Na Šumavě.
3: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fmplus.cz nebo na Spotify. Hit
4: Radio. Firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus, pořad live s Jirkou Pelnářem je pro dnešek za námi. Za chvíli srdcovky Hit Radia, ty začínají v pravé poledne, tak pokud půjdete na oběd, nezapomeňte dál poslouchat Hit Radio.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
10: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
9: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
10: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
9: Elitex.
10: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já.
11: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: Já dám 2-1 jenom.
23: Aha. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
24: stojím
23: jsi
24: říkala? Stojím si za tím.
23: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
24: Jak jsem říkala před vteřinou 3-1.
22: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
24: Správnej?
22: Jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
23: Ty bláho.
24: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
22: No tak kdo, jo, to je pravda.
24: Ježiš, pane bože.
22: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
23: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Z dálnice D5 teď hlásíte nepojízdné osobní auto. Stojí na kilometru 140,5 ve směru od Plzně na Rozvadov. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. No a vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už dnes budou jasné podmínky programu Nová zelená úsporám. Společně je představí odpoledne premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr a přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Češi častěji trpí obezitou a cukrovkou. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí projekt Prevence na předpis. Ten má pomoci se změnou životního stylu ještě dříve, než se objeví vážné zdravotní problémy. Vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Lidem s nadváhou, počínající obezitou nebo prediabetem, kteří změnou životního stylu mohou zabránit rozvoji chronických onemocnění, nabídne až 8 000 korun na pohybové aktivity a nutriční poradenství.
2: Pokud se projekt osvědčí, chce ho VZP zavést plošně pro celou republiku. Teď ještě pohled k nám.
10: Plzeň má nové městské byty. Je jich 17 a jsou v zátiší v Krojcmanově ulici. Určené budou hlavně lidem, kteří pracují v klíčových profesích, jako jsou záchranáři, policisté, zdravotníci nebo učitelé. V objektu pak našel zázemí také prostor pro dětskou skupinu, která nabídne místo až pro 12 dětí.
1: Hokejový servis Hit Radio.
11: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa klíčový zápas. Čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Finsko. Soupeř je velkým favoritem a pokud by naši neuspěli, byla by to zároveň rozlučka kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Češi ale věří, že mohou uspět a postoupit tak do víkendových bojů o medaile. Čtvrtfinálový duel Česko-Finsko se hraje v Curychu. Zápas začne v 16:20.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
2: Odpoledne u nás na západě Čech bude dál hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách kolem 20.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne vám všem. Ano, srdcovky jsou tady s vámi dnes, Kateřina Pechová, a věřte mi, je to skvělý. Máme před sebou naprostou skvělou nálož songů, na který jste možná i třeba zapomněli. A teď je ten čas, kdy si je připomenem. Kylie Minogue, Captain Jack, Richard Miller, taky Elton John, ale teď už italská zpěvačka Gala. Určitě znáte její slavný song Freed from Desire. My si dáme ale jednu její jinou úspěšnou eurodancovou skladbu, a to je Come into my life. Ano.
0: Hit Radio FM Plus.
1: Vydáváme se do roku 1997 a věřím, že si ten výlet užijete.

0: Jo, Eurodance prostě frčel. Gala Come Into My Life jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V těch budeme samozřejmě pokračovat. Teď je tady jedna, která má za sebou vlastně neskutečný příběh. Elton John vydal v roce 89 baladu Sacrifice. Jo? A nic moc, hele, nedařilo se jí, prostě ne. No ale potom jí začal naprosto masivně a šíleně hrát DJ Steve Wright v rádiu. A ona se chytla. A logicky, ten song je totiž fantastický, takže ji potom Elton John ještě jednou vydal v roce 1990 a reálně se tak tenhle song stal vůbec prvním solovým singlem Eltona Johna, který dobil první místo britský hit parády. Což je jako skvělý. Je to to znamení, že to prostě nemáte vzdávat. A když to náhodou nevyjde na poprvý, tak to vyjde na podruhý. Elton John a Sacrifice jako naše druhá dnešní srdcovka.

0: času je viac môj.
1: Nebude to ľahké, Richard Miller na Hit Rádiu.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Ano, další dnešní srdcovka, v podstatě už legendární song o složitosti rozchodu a lidských vztahů z alba s názvem 33. Pokračujeme dál z té melancholie, se teď ale podíváme opět na trošku veselější rytmy, protože Captain Jack, to je prostě král toho, jak vám hudbou zvednout náladu. A důkazem je i jeho song Iko Iko, který v sobě skrývá původní songy z New Orleansu, akorát on to vzal po svým, jo, pěkně Eurodance, vojenský pochod, do toho trochu věřím, že se vám to bude líbit.

0: Enoch, Confined in Me. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, to byla téměř poslední srdcovka dnešního dne. Song, který hudební kritici často označují za jeden z nejlepších momentů v celé diskografii Kylie Minogue. Chápu, nejsem odborník, ale i tak s tím můžu souhlasit. Ještě jedna srdcovka nám ale zbývá. A vy moc dobře víte, jaká. Ta vaše. Jo. Teď je ten čas, abyste napsali na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, co byste teď chtěli slyšet z éteru, jaký je ten song, který vám třeba vždycky zvedne náladu, nebo jenom připomene nějakou unikátní zkušenost, zážitek, cokoliv. Napište 777-937-777, budu se těšit. Do té doby třeba Kejtou a John nebo Daša.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
3: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
12: www.pubec.cz.
13: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
14: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje...

0: sám o sebe.
1: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
0: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
1: Když vysavače,
0: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Ano, auha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kato a John, Turn the Lights Off, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A je to to. Čas na poslední dnešní srdcovku a ta je ta vaše, jo. A díky moc za všechny vaše krásné zprávy. Nejradši bych vám všechny ty přání splnila, ale vždycky to může být jen jeden. A já jsem se rozhodla, že dneska uděláme radost Hance. A hned pochopíte proč.
2: Ahoj, my máme dneska s přítelem 5letý výročí a on má rád, nebo nejradši, písničky od Johnnyho Cashe. Tak bych tě ráda poprosila, jestli by byla možnost dnešní páté srdcovky od tohoto zpěváka, že by to příteli udělalo radost, oni poslouchají rádio v práci. Ahoj, Hanka.
0: Tak jo, to je asi dobrý, ne? 5letý výročí, tak jim to budeme přát. Zdravíme Davida do práce, doufám, že ti teda Johnny Cash opravdu udělá radost. Samozřejmě doufám, že radost udělá vám všem, tak si ho užijte.
3: I hurt myself today.

0: Tohle je Alvaro Soler, posloucháte Hit Radio a čo? Jak jste si užili ty tropy? To bylo ostrý, čo? Příprava na léto, protože údajně nás čeká fakt jako hustý léto, ačkoliv slibujou to vždycky, pak to úplně nedopadá, jo. Ale uvidíme, má být fakt vedro, teď jsme si to lehce oskoušeli, ale dneska už dobrý, že jo? Tohle je totiž třeba za mě osobně taková ta ideální teplota. Jo, je jako hezky, můžete jít v kraťasech, sedět na sluníčku, ale neroztejkáte se. Jo, prostě můžete na tom sluníčku fakt sedět a je vám příjemně, trošku pofukuje větřík. Schválně, jestli si to taky tak užíváte. Vy, co teď třeba máte i volno a sedíte někde venku na sluníčku s kafíčkem, můžu vás poprosit, můžete si to užívat za nás, za všechny. Díky. Ať už jste v práci, v autě nebo doma, do uší za chvíli Mirai nebo Taylor Swift.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
3: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo, Divadlo na zábradlí, Decadencers, Ivan Trojan, Hinek Čermák, Jitka Schneiderová. 14. až 22. června Pozem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ella Henderson na Rodeo Mental, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Lady Gaga nebo třeba Roxette, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, došetřuje se nehoda v Plzni. Došlo k ní na Borech v Kaplířově ulici. Podle našich informací by místo každou chvíli mělo být zase plynule průjezdné. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o jejich výskytu po celé zemi. První výsledky ukazují, že na klíšťata často narážíme nejen v lese. Další místa, kde se s nimi často potkáváme, popíše mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Zhruba 30% klíšťat bylo hlášeno z prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
3: Více informací najdeme na webu klíšťataveměstě.cz. Stát zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následují Matyáš a Jan. Teď ještě pohled k nám.
5: V Perninku na Karlovarsku vzniká celoroční sportovní areál, který by měl sloužit hlavně rodinám s dětmi. Investor chystá stavbu nádrže na letní rekreaci a také zimní zasněžování sjezdovek nebo výstavbu zázemí pro lyžařskou školu. Areál leží poblíž centrálního parkoviště, které obec navíc plánuje rozšířit.
6: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
5: Odpoledne na západě Čech bude slunečné, předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno a teploty budou příjemné, mezi 21 a 25 stupni.
7: Přeju vám všem krásné odpoledne, za chvilku si společně budeme číst. K tomu samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Lady Gaga, Roxette a teď už One Direction, Story of My Life. Tak se to užijte.

0: Kouzelnice Lady Gaga Abrakadabra na Hit Rádiu. A ano, je na čase zařídit vám nějaký to čtení na léto. Je to tu. Další kolo, další šance vyhrát si kompletní kolekci knížek, což je 10 knih od Lizy Reganové. V hodnotě 5000 korun. Je o co hrát, ty příběhy jsou skvělý. Jediný, co musíte udělat, je dobře poslouchat příběh, respektive úvod, který vám přečtu. A správně uhádnout, jestli je to skutečné nebo smyšlené, jestli to odpovídá tomu, o co v té knize jde, nebo jsme si to vymysleli. To už je na vás. Připravte si telefony, musíte pak volat na 800 937 937 a teď jdeme číst. Jak hluboko musí Josie Quinnová kopat, aby našla pravdu? Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou večeři se svým přítelem Noahem u jeho matky. Když k ní však přijedou, najdou ji za domem na zahradě, bez známek života a s ústy plnými hlíny. Během vyšetřování se objevuje spousta záhadných fragmentů a stop, se kterými si Josie tým neumí poradit. Je možné, že by se Noahova matka, laskavá a spořádaná Colette, zapletla do zločinu? Ano. Noahova matka byla hlavou drogového kartelu, který zásoboval opiáty celý Denton. Pod maskou dokonalé hospodyňky a zbožňované ženy řídila celou síť dealerů, což se jí nakonec krutě vymstilo. Pátý díl série Pohřbené kosti. Tak co? Je tohle pravda? Nebo je to lež? Volejte na 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Romantika podle Kelly Clarkson, posloucháte Hit Radio a my hrajeme o čtení na léto. Konkrétně o celou knižní sérii od Lizy Reganové o detektivce Josie. Jo. A já jsem vám opět přečetla jeden tady úryvek textu, jo, představení toho vlastně konkrétního dílu. Dneska to byl díl pátý Pohřbené kosti. No a jeden z vás má šanci teď vyhrát těch 10 knih, jo. Pokud by to měl špatně, máte šanci na telefonu. Karel, Karle, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, teď už dobře.
0: Teď už dobře, co se změnilo?
1: No, dovolal jsem se, podařilo se to.
0: Tak to jsem ráda, to mám strašnou radost. Ještě samozřejmě ten jeden důležitý úkol a to správně odhalit, jestli tenhle příběh byl pravda nebo lež. Takže myslíš, že byla ta maminka Josie šéfkyní drogového kartelu, nebo je to výmysl?
1: Já doufám, že je to výmysl, že tohle už je moc, takové sci-fi.
0: Mm-hmm. Karle, čteš rád?
1: Abych pravdu řekl, já nečtu vůbec, ale mám manželku, ta čte hodně, tchýně, její maminka, ta ještě víc snad, jo, takže tohle udělá obrovskou radost, pokud to vyjde.
0: Karle, tak to je super. Páč, ty si doma neskutečně šplhneš, byl to samozřejmě výmysl.
1: Jo.
0: Samozřejmě to hloupost, no a ho maminka paní Colette Fralejová nikdy nebyla zločinec. Pravdou bohužel je, že ji opravdu někdo zavraždil na zahradě jejího domu a celý to temný tajemství vy doma budete moct odhalit, Karle. To je dobrý, veď?
1: Super.
0: Ještě jo. Jednou moc gratuluju, zůstaň mi. Děkuju. Na telefonu, za chvilku se slyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další šance. Zase zítra, tak si to nenechte ujít.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2.

0: na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pitbull a Mark Anthony, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Prosím vás, dámy, nechybí vám boty? Může se stát, že třeba postrádáte nějaký pár bot. Pokud také mají, prosím vás, rakouští policisté, ty totiž teď provedli velkou domovní prohlídku u jednoho lupiče, který se specializoval právě na dámské obutí. Našli u něj 170 párů bot. To je sen každý ženský mít doma 170 párů bot, jo. Tak tenhle pán je doma měl, asi nevím, jestli je nosil teda. Každopádně schraňoval je poctivě, většinou je kradl třeba jako z chodeb domů a tak dále. Rakouská policie teď vystavila fotografie těch bot na svém webu, aby se našly majitelky, aby jim ty boty mohly vrátit, což je hezký. Jen já vlastně nevím, jestli bych takový boty ještě chtěla zpátky. Jo? Což jako je samozřejmě na uvážení každé majitelky, pokud jsou to drahý boty, chápu, ale jsou tam i prosím sešlapaný tenisky. Jen by mě zajímalo, na co on je potřeboval. Ale to se bohužel asi nikdy nedozvíme. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: Chvíle zde já Verona, posloucháte Hit Radio. A je teplo. Jo, léto dorazilo. Věřím, že jsme všichni tak nějak poměrně šťastní z toho, protože to taky sebou přináší jednu fantastickou slast. Zmrzlina. Zmrzlina k létu patří. Někdy i k zimě, ale v létě je prostě nutná, jo. A pokud si kupujete domů takový ty vaničky zmrzliny nebo pixličky, prostě čím víc, tím líp, tak mám tip, jak tu zmrzlinu skladovat. Docela mě to samotnou překvapilo, ale když ji budete v mrazáku skladovat vzhůru nohama, víčkem dolů, jo, tak se vám tam nebudou na té zmrzlině dělat takový ty ledový krystalky. Údajně teda. Já to ještě musím vyzkoušet, já jsem se to dozvěděla teprve dneska. Jestli třeba někdo takhle už zmrzku skladujete, tak dejte vědět, potvrďte, jestli je to pravda, ale jako vypadá to, jako že jo, no, tak zkuste. Pokud vám teda ta zmrzlina vydrží, že ji musíte jakoby schovávat na druhý den jenom.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já dám 2-1 jenom.
3: Aha. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
4: jsi říkala? Stojím si za tím.
3: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
4: Jak jsem říkala před vteřinou 3-1.
2: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
4: Správnej?
2: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
3: Ty bláho.
4: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
2: No tak kdo, jo, to je pravda.
4: Ježiš, pane bože.
2: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
3: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
20: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, natürli.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já,
14: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Train a jejich drive-by posloucháte Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Jeleni nebo Alanis Morissette, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na výjezdu z Klatov směrem na Strakonice. Máme od vás informaci, že se tam pohybuje vozidlo údržby, které je třeba objet, tak s tím počítejte. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mimořádnou schůzi sněmovny požadují opoziční starostové Piráti a TOP 09. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Šéf STAN Vít Rakušan vyzval ministra zemědělství, aby jeho úřad přestal vyplácet dotaci holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmu předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. 72 hodin manuál ministerstva vnitra s radami, jak se připravit na krizové situace. Ten si přečetlo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Zhruba 43% uvedlo, že se dozvěděli něco nového a 31% získalo pocit osobní odpovědnosti za svou přípravu. Pokračuje sociolog Martin Převrátil.
12: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravin, schánění informací, kam se obrátit v případě té krize, co mít doma, jak se technicky vybavit. Jsou to drobnosti, ale jsou důležité.
11: Manuál byl do domácností rozeslán loni na podzim. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 680 let, mezi jeho nejvýznamnější role patří Správcová v Lijavci, Praotec Čech v českém Praotec Čech a také účast ve filmech Věsničková středisková nebo Vratné láhve. Zahrál si také v televizních seriálech Bylo nás pět, Horákovi nebo Ohnivý kuře. Teď ještě pohled k nám.
13: V Plzni na Skvrňanech skončily opravy tramvajové tratě u konečné stanice. Kompletní obnovou prošla i samotná zastávka. Tramvaje na lince číslo 2 za sebou mají zkušební provoz a dnes ráno se na koleje vrátili v běžném režimu. Díky rekonstrukci je trať nejen modernější, ale také hlavně bezpečnější.
14: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
13: Podle předpovědi u nás na západě Čech dál bude většinou jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech dnes naměříme nejvýš kolem 25 stupňů Celsia. Na horách do 22.
0: Krásné odpoledne vám všem, s vámi Kateřina Pechová a je libo nepopulární názor, máme už za chvíli. Teď už ale za vámi, do každého koutku Česka, kdekoliv se zrovna nacházíte, míří Coldplay a jejich Clocks. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

Don't you worry, child. Swedish House Mafia, posloucháte Hit Radio. A je to tu. Další nepopulární názor. Píšete nám, co je podle vás takový nepopulární názor tady u nás, v naší společnosti. Ten dnešní, no jsem zvědavá, jak se k tomu postavíte, jaký budete mít nejenom názor, ale taky zkušenosti s tím. Dnešní nepopulární názor zní: když na svatbě utratíte víc než za auto, možná už neplánujete lásku, ale festival. Co? Je to drahý, že? Ano, to fakt už teď není legrace, protože samozřejmě ještě v rámci té touhy, nejenom po té pozornosti, ale hezkých fotkách, že to se protáhne, prodraží, je to náročné. Jedni moji známí takhle plánovali velkou svatbu, měli to mít asi za 3 týdny, když spočítali veškerý náklady, zjistili, že jsou na 500 000, což je spousta peněz, jo, takhle vyhodíte půl míče za 1 odpoledne, to není úplně hezký, tak se nakonec rozhodli jeden večer, zrušili to, přesunuli to o 2 týdny dřív, udělali z toho oběd, utratili za to asi 50 000 a byli strašně nadšení. A mají z toho radost jako doteďka, nechybí jim to. Takže co si myslíte? Jaký na tohle máte názor? Pojďte se podělit, případně měli jste třeba vy takovouhle obří svatbu, nebo jste naopak sáhli po nějaké té trošku, řekněme, rozumnější, levnější variantě. Pište, posílejte hlasovky 777-937-777. Jak to máte vy s předraženou svatbou? Ano nebo ne? K tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Alanis Morissette a tohle je skupina Jelen, Touha a pláč.

0: Alanis Morissette na Hit Radio. Ironie, ano, často si to můžeme říct třeba u takového toho svatba za půl mega a stejně se po roce rozešli. To tady řešíme v rámci nepopulárního názoru, že pokud je ta svatba dražší než vaše auto, je to dost možná zbytečný festival. Vy píšete svoje názory na tohle a vlastně se poměrně dost shodujete. Třeba Jana píše, my se vzali na radnici, pak měli oběd s rodinou a odpoledne nás kamarádka nafotila v lese za restaurací. Spokojenost na všech stranách a nestálo nás to téměř nic. Hele, skvělý, skvělý. Martina třeba posílá hlasovku.
1: Manžel jsme se brali před 3 rokama a měli jsme svatbu úplně jednoduchou. Upekli jsme prase, vzali jsme se na radnici. Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme to udělali. Protože nám nestálo o to udělat show, ale vzít se. Když to bylo tak na celé. A jsme naprosto spokojení. Takže za mě určitě není potřeba mít obrovskou svatbu, hlavně když se ty dva mají rádi.
0: V tom je všechno, jo? Láska, upečený prase, já myslím, že tam nemohlo nic chybět. Pak jsme tady měli třeba Markétu, která píše, vdávala jsem se před 25 lety, klobouk dolů, a to byly jiné ceny než dnes. Měli jsme skromnou svatbu, 14 svatebčanů. Podle mě to není o pompéznosti hostiny, důležité je užít si ten jedinečný den a pamatovat si ho. Obří oslava a velké výdaje na svatbu nám štěstí v životě nezajistí. To je pravda, to je pravda. Nevím, jak je to s tím zapamatováním si toho dne, teda to může být těžký samozřejmě v rámci všech těch přípitků, ale je to tak, jo. Pak píše ještě Martina, první svatba veliká, cca 50 lidí, 50 tisíc, ale už je to dávno, no a druhá svatba loni, dvojitá v létě ve 4. Navzájem jsme si to odsvědčili, nikdo o tom téměř nevěděl, druhý den jsme to oznámili na grilování a zavolali rodinám. Nejlepší řešení, hele, to je geniální, to je prostě geniální, jo, nic za to nedáš, dobře se najíš a seš vdanej, ženatej. Za mě fantastický, pište dál, co si myslíte o předražených svatbách 777 937 777.

0: Rose a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Řešíme tu nepopulární názor o tom, že prostě když je svatba drahší než vaše auto, tak je to možná moc. Jo. Každopádně ano, spousta z vás, vlastně většina jste se shodli, že je to možná trošku zbytečný. Jo. Teď třeba tady přišla skvělá zpráva od Radka. Před 12 lety mě stála svatba 250 tisíc, o 2 roky později mě stál rozvod 2,5 milionu. Jo, jo, takže hele, zbytečně, to nemá smysl to přehánět s těma penězma. Nemá smysl. Pojďme si to dnešní téma z drahých svateb uzavřít jednoduchou otázkou, kterou poslal Štěpán. Rozumím, že někdo chce velkou svatbu, ale na druhou stranu není lepší ty peníze použít jako základ na hypotéku? A má pravdu ten chlapec. Hit Radio.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
6: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
9: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou

0: tady?
1: Jsou tady.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sia, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A dneska, hlavně bojovné, 16.20 se postavíme opět na led a naši kluci musí porazit Finsko. Já věřím, že to zvládnem. Máte nějaký tipy, jak by to mohlo dopadnout? Jako, myslím si, že to nebude jednoduchý zápas. Finsko je teď taková neprůstřelná zeď, ale to nevadí. My si skulinku najdem, červenka to dá levou zadní, víme, jak on to umí. Jo. Já jsem si pro vás připravila pár zásadních věd, který budem dneska křičet. Jo, ještě před zápasem. Suomalaiset itkevat. To je, prosím vás, Finové budou plakat. Jo, suomalaiset itkevat. V průběhu zápasu budeme křičet Check it ovat parhaita. To znamená, Češi jsou nejlepší, jo? Čekitovat parhajta, to si zapamatujete. No a na konci potom budeme volat Mevojtime, Mevojtime, což znamená, vyhráli jsme. Já věřím, že když se naučíme jazyk našeho protivníka, že to pomůže. A vy nezapomeňte, 16.20 na místech a budeme fandit.

0: Mark Ember na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. Máte doma želvu? Možná zvláštní otázka, ale to mě fakt zajímá. A je to želva poslušná nebo utíkací? Protože jedna paní z Anglie teď ztratila želvu, jo. Respektive ta želva se zaběhla, jakkoliv to může znít komicky. 8 měsíců po ní nebylo vidu ani slechu. Vypadalo to v podstatě, že se želva vydala na nějakou dlouhou výpravu. Tak prosím vás, po těch 8 měsících je našli na poli 300 metrů od domova. Nevím, jak se to může stát, ale víme, že jak se želva špatně hledá, že jo? Tak našli, to je důležitý, takže bacha na vaše želvy, ať vám neutíkají. Zítra už s vámi opět Jirka Pelnář. Krásné odpoledne všem, za chvíli třeba Luis Capaldi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stala na Tachovsku. Záchranné složky vyjeli do Chodové Plané, kde se v ulici Pohraniční stráže srazilo osobní auto s motorkou. Pozor taky v Plzni, Tyršova ulice, tam vás teď může zdržet nehoda dvou osobních vozidel. Opatrně i na Klatovsku u Plánice, tam se došetřuje taky nehoda. A závěrem ještě Karlovarsko a Nejdek. Dva osobáky se tam srazily v Nádražní ulici. Pokud máte další aktuální info ze silnic, dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeňská teplárna bude schopna při výpadku energie zásobovat teplem celé město. Podnik spolu s městem a společností ČEZ Distribuce dokončuje takzvaný ostrovní provoz, který bude nezávislý na dodávkách zvenčí. Systém by měl být plně funkční asi do roka. V Habartově na Sokolovsku bude nový sportovní stadion. Bude v místě někdejšího škvárového hřiště, které v minulosti sloužilo i jako hřiště pro fotbalisty. Nový stadion bude sloužit zejména dětem ze základní školy, ale i veřejnosti a dalším sportovním klubům. Jméno Eliška už po 13 letech není na prvním místě nejoblíbenějších dívčích jmen. Předstihla ji Viktorie, třetí pak byla Sofie. Mezi chlapeckými jmény nadále vede Jakub. Za ním nás... Gratulujeme. Na druhém místě je Matyáš a třetí jsou Janové.
10: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Aréně v 16:20. Tak držíme palce.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Pátek se u nás na západě Čech ponese ve znamení většinou jasné oblohy. K večeru pak může být i oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají mezi 24 a 28 stupňů. Teď už je tady s vámi kompletní čtvrteční divoký západ.
8: Hit Radio FM Plus.
13: Parádní odpoledne, hezký čtvrtek, chvilku po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Kubově Huti ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
14: Auta, která zažila Masaryka, německý gang, který krade krávy. A taky vám řekneme, jakému zvířeti je podobný prezident Spojených států Donald Trump.
13: A to nějak souvisí s těma krávama?
14: Uvidíš, počkej si.

0: David, tady je Hit Radio FM Plus Next Summer, jsme si dali hezký odpoledne, přeje divoký západ.
1: Asi vás nepřekvapí, že o Češích se říká, že tady se prostě jako ukradne úplně všechno, co není přivrtan. Já mám velkou radost, že to neplatí jenom o nás, ale i o našich sousedech. Ku podivu, v Rakousku teďka dopadli jednoho zloděje, který měl na svědomí celkem velkou škálu a velkou řádku různých zlodějí.
0: Prostě něco ukrad.
1: Ano, tak. Ukradl 170 párů bot.
0: Cože?
1: 170 párů kradených bot.
0: No aspoň, že nebyl tak blbej, že krat jenom jednu, teda tomu gratuluju.
1: Ale... Jednalo se výhradně o dámské boty.
2: Jo, jaký číslo bral?
1: Policie v Rakousku teďka právě pátrá po majitelkách těch bot.
0: Hele, já vlastně asi jako rozumím tomu, proč kraty dámský, protože s větší pravděpodobností budou ještě použitelný.
1: Jo, jenom abych to dovysvětlil, on je nekradl z obchodu, jo? Kradl je vyloženě z paneláku, respektive z domů, chodil po těch chodbách a když náhodou si někdo nechal venku boty, tak prostě čau, beru.
2: Chudáci, hele, holky.
0: Jako, ty si z toho děláš srandu, ale ono se to reálně jako stále děje. U nás na vsi měsíc zpátky takhle sebrali celý bytovce, celýmu vchodu boty. Do dneška jako si všichni ťukají na čelo, říkají, jak? Jako kdo?
1: Moje holka se přesně tohodle obává a tak si všechny boty opravdu jako schovává v botníku uvnitř. Já je klidně můžu nechávat venku. Klidně před barákem, tam zůstanou.
0: No, ty nenosíš dámský, teda doufám.

0: A teď divoký západ, za chviličku třeba Luis Fonsi a Daddy Yankee, Despacito, zloděje, lumpárny a krádeže, tak to není jenom doména České republiky. Před chvilkou jsme vám řekli o zloději, který ukradl 170 párů bot v Rakousku. A teďka tady máme německý gang.
1: Ale bacha, tenhle ten řádí v příhraničí s Českem a krade krávy. Jo, normálně v příhraničí s Českou republikou se ztratilo z pastvin zhruba 300 kusů krav. Škoda více jak 8 milionů korun a německá policie si myslí, že to dělá jakýsi organizovaný gang, takzvaný kravský gang, který prostě objíždí pastviny a krade krávy, takže v Německu teď ve velkým jako kupujou kamery na pastviny, aby ohlídali stádo.
0: No počkej,
1: je to bizár.
0: Jako když se vrátím do toho Rakouska, tak si dovedu představit, jak zloděj takhle chodí po baráku a z chodeb takhle krade ty páry bot.
1: Mm-hmm.
0: Jak někdo ukradne krávu? A jak někdo ukradne 300 kráv v hodnotě 8 milionů korun?
1: Jako... No ne, tak asi postupně, že jo? Jako to nebylo za jednu noc.
0: Dobře, tak jak ukradneš jednu krávu?
1: Mně je to upřímně ukradený. Já totiž krávy nekradu. Já fakt nevím, jako asi přijdeš nějakým vozejkem, naložíš ji na vozejk a odjedeš si.
0: No dobře, ale co když ta kráva nechce? Oni totiž většinou nechtějí ty krávy hrny.
1: No, kdyby chtěli, tak jich není 300, ale třeba 1000, viď?
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Farma Park Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
10: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
11: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
17: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
18: Víte, že sem obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
19: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
13: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
20: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
21: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
22: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan.
23: Hinek Čermák.
22: Jitka Šnajdrová.
23: 14. až 22. června.
22: Posem na divadlo.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu. Hit Radio.
26: Aj.

0: Zatímco v Čechách vede Eliška, tak u fanoušků Linkinu prej od loňského roku hlavně Emily. Ladíte divoký západ Hit Radio FM+, tohle byly právě Linkini, no a my jdeme na hokej. 16:20 Česko versus Finsko.
1: Když říkáš my, tak tím myslíš tebe a Báru, já mám opět zakázáno koukat.
0: Ty máš zakázáno, tebe vystěhujem na chodbu a ty od 16:20 ani nevysíláš.
1: Ale placenej jsem, ne?
0: Záleží na výsledku. Saď si. Teď je otázka na koho, protože dneska se objevila na sociálních sítích zajímavá informace, jako většina z nás věduje, jaký ten letošní ročník je
2: ano.
0: Nepovedený, ale v roce 2010 to údajně vypadalo velice podobně.
2: Bylo to podobný a možná, že podobný to bude i letos. Pojďme si to lehce shrnout. Ano. Porazili jsme Švédsko tenkrát. I dnes. Prohra s Norskem taky máme odškrtnutou. Poslední zápas skupiny jsme hráli s Kanadou. Ve skupině jsme skončili třetí. No a čtvrtfinále hrajeme s Finskem, jako a tenkrát.
0: V roce 2010 ano. Tohle všechno bylo stejný.
2: Tohle bylo stejný a pamatujeme si, jak to dopadlo? Pokud vůbec ne, tak jsme skončili první.
0: My jsme to vyhráli. Hustý. Je to jakýsi historický odkaz, který bychom jako rádi naplnili?
1: Já nevím, no, možná si tady budete přát, že jako historie se bude opakovat, ano. Nebo že historie se opakuje, to se tak jako říká, podle mě má jenom krátkou paměť.
0: My vás do toho Finska teď vezmeme i hudebně, já si myslím, že tohle dneska na zimáku nejspíš uslyšíme. Tohle je totiž finská formace, která se jmenuje Daruda. Hezký odpoledne všem na západ.

0: Tohle je Rihanna a s váma Divoký západ Hit Rádia FM+. Co takhle nějaká letní dovolená na náš účet?
1: Já musím říct, že já jsem ještě jako si nevybral ani destinaci, ani termín, ani s kým pojedu, to je...
0: Takhle, to s kým pojedeš si myslím, že je celkem jednoduchý, možná čekáte, že řeknu, že má David tady nás dva, ne, má rodinu, dvě děti. Ženu, která chce na dovolenou.
1: Jako žena dobrý, jo, ale děti prostě s dětma jet na dovolenou, to není žádná dovolená, to je jenom hlídání dětí na jiném místě.
0: To jsi měl rozmyslet, než jsi je vyrobil.
1: Já nemám problém s vyráběním dětí.
0: No to nemá nikdo, ale s těma následkama.
1: Pojďme prosím tě zpátky, jo? My totiž ve snídaní šampionů nabízíme skvělou věc. Takhle před začátkem léta, nebo prázdnin spíš, dovolená za 40 tisíc na náš účet.
0: Stačí ráno zavolat 650, 850 a tipnout správný místo v letadle de facto. Jo? Mrkněte na náš web hitradiofmplus.cz, tam najdete totiž ty sedačky, které už byly typovaný.
1: Aha.
0: To podstatné je, že ta dovolená se tam pod nějakou tou sedačkou pořád jako skrývá. Zároveň, krom dovolený, je takový jako, řekněme, ceny útěchy. Vstupenky na letnou Marka Ztraceného a taky Člověče nezlob se. Dneska ráno zrovna to Člověče nezlob se jako padlo, udělalo v obrovitánskou radost.
1: No jasně, tak jako, víš co, co jinýho dávat, když zrovna výhra nepadne, než hru Člověče nezlob se.
0: Dovolená od Invie v hodnotě 40 tisíc korun zase zítra po ránu ve snídaní šampionů. Poslouchejte.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k ním. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
2: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Skvělý hity, krásný počasí. Ano, posloucháte Hit Radio FM Plus a před náma pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se došetřuje na Chebsku. Opatrně na cestě Zádub Závišín Horní Kramolín. Silnice je s opatrností průjezdná. Pozor taky na Karlovarsku v Nejtku. Následky po nehodě se ještě odstraňují v Nádražní ulici. Bourá se taky v Plzni v Tyršově ulici, kde se srazily dva osobáky. A vážná nehoda vás může zdržet taky v Chodové Plané. Došlo k ní v ulici Pohraniční stráže. Vaše další info z dopravy můžete psát k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory od průžení ženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
7: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Domažlická nemocnice potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce, aby co nejdříve dorazili. Akutní nedostatek je teď hlavně u skupiny nula negativní. Zájemci mohou přijít buď přímo do Domažlic nebo do nemocnice v Klatovech. Plzeň má nové městské byty, jsou v zátiší a určené jsou lidem klíčových profesí, jako jsou záchranáři, policisté nebo učitelé. Víc náměstek primátora Pavel Bosák.
11: Má tu zelenou střechu, už je to prostě přesně tak, jak by to mělo být. Má to ty prosklené fasády z velké části, to znamená, to bydlení je, řekl bych, téměř nadstandardní. Když se na to člověk podívá ze diska z našeho bytového portfolia, je zajímavý tím, že prostě není to ta krabice, ale je to zajímavější tvar, který je propojený tou dětskou skupinou.
1: A já dodám, že kapacita dětské skupiny bude 12 dětí. No a jdeme taky na hokej. Češi už za pár minut na světovém šampionátu ve Švýcarsku rozehrají čtvrtfinálové utkání. Svěřenci kouče Radima Rulíka narazí na Finsko. Úvodní boli utkání v Curychu padne přesně v 16:20.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Zítra u nás bude zpočátku jasno nebo polojasno, postupně ale bude mraků přibývat a k večeru se může i lehce zatáhnout. Na teploměrech naměříme od 24 do 28 stupňů Celsia.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherný odpoledne, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus, Kuba, Bára a David.
13: No a než budeme sledovat hokej, tak ještě číren.

0: Most frekvencí z parádní odpoledne, hezký čtvrtek, je s váma Divoký západ.
1: Každý z nás, opravdu, my, vy, má někde na světě nějakého dvojníka. Třeba na druhé straně zeměkoule, prostě chodí někdo, kdo vypadá přesně jako vy. A ty dvojníky mají jak obyčejní, tak i slavní lidé. Tak třeba takovej Donald Trump, tomu teďka našli dvojče v Bangladéši. A ale tam byste to asi jako úplně nečekali a možná vás i překvapí, že to není člověk, ale bůvol.
0: Jak bůvol? No. Počkej, jak může být Donald Trump? Jako Donald Trump je svérázná osoba, to připouštím. Aha. Můžeme v něm vidět ledacos, ale bůvola.
1: No prostě v Bangladeši je jedna kráva, teda respektive bůvol, jo. Oni ho měli obětovat na prostě nějakým rituálním oltáři. Ale najednou si všimli, tyhle, on vypadá jako Donald Trump, tomu přece nemůžeme udělat. Ne? A tak vlastně ho to dvojčetenství zachránilo od porážky.
0: A můžeš mi říct, v čem je bůvol podobný Donaldu Trumpovi?
1: Tak víš co, mrkni se teďka, jo, zadej si Facebook, Hit Radio FM+.
0: Ano.
1: A úplně nahoře, jeden z prvních příspěvků, tak tam máš fotku toho bůvola a hned vedle toho fotka Donalda Trumpa. A teďka, Jakube, prosím tě, zkus to říct jako lidem, kteří teďka nemůžou být někde u telefonu nebo u počítačů. Jsou si ty dva podobný, nebo... Ale Bára jako... už se směje tady.
2: Oni mají úplně stejného kadeřníka.
1: Parukéra.
0: No já mám pocit, že právě bůvol jako nenosí paruku a tak má trošičku pleš už.
1: No prostě mrkejte i vy, jo, Facebook, Hit Radio FM+, a klidně nám tam napište, jestli vám přijde, že ten vůl je podobný tomu bůvolovi.
0: Já jsem teda rád, že aspoň někde se najde dvojník, který jako nemluví.

0: My víme, co zahrát za volant. Posloucháte Hit Radio FM Plus, Rehab a za chvilku třeba Pink anebo Benson Boone.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K velmi vážné nehodě došlo na Klatovsku, přímo u Nalžovských hor na hlavním tahu havaroval motorkář. Na místo jeli záchranné složky, teď tam probíhá vyšetřování, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky v Karlových Varech, ve Školní ulici je na silnici rozlitý olej, může to tam nepříjemně klouzat. No a pozor taky v Plzni na Karlovarské, kde se srazili dva osobáky a teď brzdí dopravu ve směru na Lochotín. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland. Profi voda, s tou se
5: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
9: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
8: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
9: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
8: Elitex.
9: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
10: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
8: www.pubec.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, ta nejdůležitější informace dneška, 0-0. Hladíte divoký západ, hit rádia, FM+.
2: Takže o hokej zatím nemá cenu mluvit, posunem to když tak o 10 minut dál a tak vám řekneme jednu skvělou zprávu, že o víkendu se má otevírat koupací jezírko ve Škodalandu nedaleko Plzně. To je skvělá zpráva a já teda jako musím říct, že tenhle ten areál Škodaland má opravdu úplně všechno. A někdy je opravdu fajn kouknout se na ty místa, který člověk má prakticky pod barákem, očima turisty. Víš, co tím myslím, Jakube?
1: Úplně ne.
2: No,
1: nechám se překvapit.
2: Zkus se prostě na ty běžné věci, které často denodenně potkáváš, míjíš, prakticky ani si je neuvědomuješ. Hmm. Tak když se na to podíváš jako turista a začneš si uvědomovat, že tady na západě je Čech, že to tady máme jako fakt super. A konkrétně teda jako Škodaland, jako tohleto místo, to je fakt unikátní. Můžeš tam zaparkovat nějakým karavanem, můžeš tam vypustit děti, zatímco ty si sedneš do hospudky. Co tam budeš dělat, to je na tobě, že jo? Děti se tam zabaví úplně na celý den. Máš tam šlapadla, máš tam minigolf, můžeš tam jezdit po dopravním hřišti, obrovská nafukovací trampoška. Já prostě nevím, co víc chceš.
1: Mně se líbí, víš, jako turisti přijedou do Plzně, jdou do Prazdroje, katedrála svatého Bartoloměje, že jo, velká synagoga. A David je pošle prostě tamhle k napuštěný nádrži, do hospody, jo, přivezte si karaván. To je to jediné, co vám tady můžeme ukázat a je to super.
2: Je to skvělý.
1: Ne, jako jedna zásadní věc, ano, o víkendu to 100% využijete, protože všechny ty koupaliště otevírají vlastně až v pondělí. A to se má ochladit, takže jestli někam o víkendu na koupačku, tak právě sem. John Newman pro hezčí odpoledne. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: skupina Činasky a za chvilku třeba Happy Birthday of Flipside. Posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+. A já se tě, Jakube, musím na něco zeptat. Já mám zakázáno koukat na hokej a tak mě zajímá, jak hrajeme s Finama.
1: Já ti to povím, jo? Když jsem to pustil, tak David se zvednul, odešel ze studia a vlastně celou dobu to bylo 0-0. Pak jsme měli vstup. David se bohužel vrátil. A protože je to tady puštěný, tak je to z našeho pohledu 0-1.
0: Takže prohráváme.
1: 7 minut do konce první třetiny. Já jsem vlastně měl jako spoustu pozitivních věcí, které jsem do toho vstupu chtěl dát, jo. Nějaký první šance Dominika Kubalíka a teď se mi to najednou celý jako rozplynulo, jo. A jediné, co mi zbývá, že zbývá ještě dobře nějakých 640 minut dokonce, že to všechno ještě může být jinak. Je to dostatečně optimistické.
0: No hele, my to pro vás budeme sledovat, pak když na to nemůžete koukat,
1: ne,
0: jako třeba
1: já. Ne, v případě ty na to koukat nebudeš.
0: Já na to koukat nebudu, Jakub to pro vás bude sledovat, a když jako bude o čem mluvit, tak...
1: Kdyby jsme náhodou dneska už jako v hokeji nemluvili, tak je to dáno tím, že ten výsledek prostě nestojí za řeč a my vám nechcem kazit odpoledne.
0: Ano, to, co ale umíme, tak to jsou skvělý hity. Buďte s náma dál, Neil Diamond a Sweet Caroline. Tak ta se na vás těší už za chvilku.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz. Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firmanazážitky.cz.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Rádia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Hit Rádio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Rádio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v

0: Hezký odpoledne. Posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Kuba je tady mírně nervózní asi z hokeje. Schválně co Bára jako taky velká hokejová faninka. Jdeme se kouknout na dopravu a uvidíme, jestli se hokej propíše i do silnic.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na Klatovsku. U Nalžovských hor policie šetří vážnou nehodu motorkáře. Podle vás je to tam průjezdné, zdržení je ale v obou směrech. No a nehoda brzdí provoz taky v Plzni. Došlo k ní na Karlovarské ve směru na Lochotín, kde se srazily dva osobáky. Vaše další info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
6: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Už zítra v Plzni proběhne velké taktické policejní cvičení. Konat se bude v areálu Centra robotiky v Cukrovarské ulici, zhruba od 9 dopoledne až do 12 hodin. Na Slovanech se budou více pohybovat policejní vozy a vozy IZS a lidé poblíž pak taky mohou zaslechnout střelbu. No a už zítra nás čeká taky oblíbená akce Noc kostelů. Zapojí se jich přes 1800 napříč celou zemí. V Praze si speciální program nachystala i sněmovní kaple. Víc mluvčí kanceláře poslanecké sněmovny Martina Lustigová.
9: Prohlídky začínají v 17 hodin, vstup je z Tunovské ulice. Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během Noci kostelů zpřístupněna již po třetí.
1: Podrobnosti jsou na webu nockostelu.cz. Tankování před víkendem bude pro naše peněženky příjemnější. Stropy pohonných hmot totiž zítra opět klesnou. Oproti dnešku o více než půl koruny. Litr benzínu bude stát nejvýš 43,60. Naftu pak pořídíme zhruba za 40 korun za litr.
10: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Na západě Čech zítra budeme mít většinou jasno nebo polojasno. K večeru pak spíš oblačno. Teploty ale opět budou letní. Mezi 24 a 28 stupni Celsia.
7: Hit Radio FM+.
0: Minutu po 17. hodině, krásný odpoledne. Tady je Divoký západ.
11: Máme pro vás další skvělý hity, který zlepší náladu i při hokeji.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Ladíte divoký západ Hitrády a FM+. V Plzni opět vznikla takzvaná pivní zahrádka, což je krásný název. Leháro, to najdete kousíček od zastávky pod Záhorskem.
1: No, budete si tam připadat trošku jako v Karibiku, protože se tam zase navezli tuny takového toho jemného písečku, kterýho znáte od moře. Jako nedoporučuju tam třeba upadnout v tom.
0: Do toho, když je to do měkkýho, ne?
1: No to jo, ale pak si prostě přineseš půl tuny písku domů.
0: No tak lepší než Morokla.
1: Já tam byl včera. A
0: jo?
1: No a nedělám doma nic jiného, než že vysávám.
0: Ne, to neděláš, nekecej.
1: Dobře, nechávám to na paní, ale nemusíte tam chodit jenom za pískem, nebo s pískem.
0: S bábovičkama.
1: Můžete tam jít i za kulturou. Tak třeba za skvělou pražskou rootrockovou kapelou, jmenuje se This, hraje klasický 70-kovej rok a vy je tam uvidíte. Vidíte už celkem brzy.
0: No to podstatný si neřek. Frontman Vojta Kotek.
1: No, oni totiž jako nechtějí, aby to bylo braný, jako že to je kapela Vojty Kotka.
0: Aha.
1: Vojta tam je prostě jenom jako jeden z běžných hráčů a nechtějí, aby vlastně on na sebe strhával veškerou pozornost.
0: Dobře, takže Dis s Vojtou Kotkem, který je náhodou okolo. Příští týden, 5. června od 19 hodin tam budou, kdybyste chtěli vyrazit. Zítra dopoledne pro vás máme poslední lupeny. We

0: a dáma, já bych to chtěl poslat na Hnačov, já se tam chystám na víkend, bude tam sraz socialistických vozidel. Jestli máte rádi vůni benzínu, tak nemusíte jezdit vyloženě na Hnačov, protože v Plzni to bude vonět taky po starých autech.
1: Dá se říct, no, v Plzni uvidíte auta, který zažila a jezdila v dobách, kdy jsme měli na Hradě prezidenta Masaryka.
0: Jo, tak to byl benzín ještě hodně levný.
1: Ale zase ho nebylo moc. Velká jízda veteránů, tak ta se koná na západě Čech už od roku 1914. Koná se celkem přerušovaně, takže letos to bude nějaký 36. ročník a uvidíte opravdu desítky nádherných, nablejskaných veteránů, který si dají dostaveníčko na Ostende u Boleváku a potom vyjedou směrem na Kozojedy a pak zase zpátky na Bolevák. Akce začíná v 8 ráno a konec je někdy kolem 4:45.
0: No a oni neví, kdy dojedou, jestli dojedou, že?
1: To neví.
0: Ono to rychle nejede, jako jo.
1: To, jezdí to přesně tak rychle, jako jezdí odtahovka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nelly a Kelly Rowland, Dilema. Ladíte divoký západ Hitrády a FM+. Já bych to neřekl, ale hrátky prej můžou být i s opalovacím krémem.
1: Ano, já pro vás teďka mám takový hrátky s opalovacím krémem, ale hlavně je pro vás má počasí. Tedy před náma je asi poslední čas, poslední tři dny, kdy si můžete vyzkoušet nakreslit něco hezkýho kamarádovi na záda s opalovacím krémem.
0: No, jako když usne.
1: Třeba. Já jsem tohleto jednou udělal kamarádovi na vodu.
0: Aha.
1: Když jsme jeli Berounku, tak když usnul nějak na lodi, tak jsem vzal normálně opalovací krém 30 a přes celý záda jsem mu nakreslil jeden geometrický útvar, který si určitě teďka dokážeš vybavit.
0: Jo.
1: A on to samozřejmě celou tu dobu nevěděl, protože jak to máš zjistit? A řekli mu to až doma rodiče. Pane Bože, s čím si to přišel, co to máš na zádech? A on, já nevím, já jsem byl na vodě.
0: No, tak když řekneš, že jsi byl na vodě, tak já si myslím, že jako tohle se čeká.
1: No, na vodě tam rozhodně nebyl. Nebo o vodě. Tak prosím vás, počasí se má zkazit, od pondělka přijde nějaká studená fronta, zaleze taky sluníčko, takže na hrádky s opalovacím krémem už nezbývá mnoho času.

0: Je s váma divoký západ Hit Rádia FM plus víkend na spadnutí a my víme, co s ním.
1: Kam vyrazit?
2: Od zítřka až do neděle to v Jáchymově bude žít festivalem Řetiskárna. O co jde? 3 dny plné divadla, koncertů, diskuzí a setkání na místě s jedinečnou historií. Pomůžeme tak společně oživit bývalou důlní převlékárnu z 50. let minulého století, a to jako prostor pro kulturu. Detailní program tak ten najdete na řetiskárna.cz.
0: Dračí ovoce, hadí ovoce a nebo jackfruit. Tohleto a ještě další specialitky z exotických krajin budete moci ochutnat na afrických trzích v neděli 31. května v amfiteátru za OC Plaza. V čase od 9 do 16 hodin budete moci ochutnat a taky nakoupit voňavé, sladké a nebo čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších zemí. Podpoříte tím férový obchod, který dává smysl.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
5: Penzion Daniela Boží dar. Skvělý wellness i dětské animační programy. Poctivá domácí jídla, navíc se specializací na celiakii. Penzion Daniela EU.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady. Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Bára Poláková, tady je Hit Radio FM plus Divoký západ a my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme našli dvojče americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Našli byste ho v Bangladéši, což vás asi překvapí. A možná budete úplně zírat, když vám řeknu, že to není člověk, ale bůvol. Opravdu, v Bangladéši byla jedna velká kráva, respektive bůvol. Původně měla jít na porážku, jakože oběť bohům, ale pak se přišlo na to, že má mezi ušima takovou blondětou čupřinu. Celý to vypadá, že je jako podobná Donaldu Trumpovi a díky tomu ten bůvol se zachránil a neobětovali ho. Vy se můžete podívat a sami přesvědčit na Facebooku Hit Radio FM Plus a můžete nám napsat, jestli ten vůl je podobný tomu bůvolovi.
0: Tak ne, takovej byl dnešní Divoký západ. My se na vás těšíme zase zítra, bude tu pátek, budeme hrát podle vás v 15 hodin jsme tady.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte v Plzni. Nehoda vás může zdržet na Karlovarské třídě ve směru na Lochotín. Došlo k ní před odbočkou do ulice Alej Svobody. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytů bude podpora 750 tisíc a nízkopříjmové domácnosti získají v programu Nová zelená úsporám Light dotaci až 400 tisíc korun. Ministr životního prostředí Igor Červený.
4: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
3: Příjem žádostí začne 25. června letošního roku. Policisté zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde žije zhruba 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Na místě je stále zdravotnický dozor záchranářů. Den dětí se blíží a při této příležitosti vydal statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Sledujeme hokejový šampionát, kde naši bojují s Finskem. Po druhé třetině stále prohráváme 1-3. Ve druhém odpoledním čtvrtfinálovém duelu vede Kanada nad Spojenými státy 2-0. Poslední třetina začne v obou případech za pár minut.
5: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
3: Ranní teploty 9 až 5 stupňů v údolích kolem 2. V pátek pak čekáme jasno nebo skoro jasno až na večer přibývání mraku a oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
6: Krásný večer, doufám, že si užíváte čtvrtek, ještě tady spolu chvíli budem sledovat hokej, ale hlavně budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Fakt, přísahám, fantastický hity před námi, doufám, že jste ready. Odstartujeme to stylově. Don't talk, just kiss. Right, set, Fred. Jdeme na to!

Kim Wilde a Kambodža, posloucháte Hit Radio. Rovnou z roku 1981, ano, protože Hit Radio Classic je tady. Dáváme si to nejlepší, ty nejzásadnější hity z 80. 90. a taky milénia. No právě do milénia se elegantně přesuneme právě teď. Kapela, kterou zná asi každý. Myslím si, že je těžký neznat, protože jsou prostě velice profláklí a hlavně ty songy mají takový specifický kouzlo. A jeden z nich je před námi. Dámy a pánové, Coldplay znáte, že? A The Scientist asi taky.

0: Pet Shop Boys, Go West. Neskutečná věc a stále nás to baví, což je na tom krásný. Posloucháte Hit Radio Classic. Ano, teď se jenom skočíme podívat k hokeji, kdo třeba z vás je v práci, nemůže na to koukat, tak prosím vás, stále prohráváme 1-3, jo, takže žádný zatím šokující obrat se nekoná, ještě máme 11 minut, tak uvidíme, třeba to naši kluci ještě stihnou. Budeme doufat, uvidíme, ale co je jistota, jo, to vám můžu zaručit, jsou ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A jedna taková naše skupina v těch 90. jo, zářila jako, a vlastně to zvládla po spoustu desetiletí, to záření. Lucie, no jasně. Do uší už za chvíli Skamenělý dítě, přidáš se Blondý nebo DJ Oci.
1: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
11: Nazdar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
12: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
13: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Erme, Houseband a DJ Otzi, Life is Life na Hit Radio. No a bohužel, hele, vy co fandíte hokej, no, teď dohráváme 20. minutu třetí třetiny, Finové zvýšili 4-1. Vypadá to, že pro letušek se s mistrovstvím světa rozloučíme, nevadí, nazbíráme síly, příště to bude lepší. Člověk to nesmí brát příliš poraženecky, že jo? Co je pozitivní? A jistota, jo, to vám můžu zaručit, přísahám, že vám budu hrát dál ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Cool and the Gang, Celebration, typicky oslavný song, víkend za rohem, že jo, tak se to hodí. A teď No Doubt a Don't Speak, tak si to užijte.

0: Celebration Cool and the Gang, posloucháte Hit Radio. Bohužel, výhru v hokeji postup neslavíme, naši skončili, ano, prohráli jsme s Finskem 4-1. Nedá se nic dělat, bude další mistrovství, my to zase brzo vyhrajeme, věřím tomu. Co je jistota, to jsou naše hity, za chvilku už s vámi bude Michal Pospíchal, já se pro dnešek loučím a rozloučím se stylově do celé další hity. Čekají nás třeba Sum 41, Irene Cara nebo Michal Penk, už za chvilku.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
2: Mironet, nová dvojka až pro ku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.

Jo, jo, taky takhle zní čtvrtek. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Říká se, že čtvrtek je takový malý pátek, tak já doufám, že už máte pro dnešek dobojováno a ladíte nás teď někde na cestě domů. A pokud vám teď děláme společnost v práci, tak doufám, že vám to s námi pěkně uteče. Máme pro vás totiž nejzásadnější hity 80., 90. a taky z období raného milénia a do konce hodiny jich určitě ještě spoustu stihneme. Tak užívejte večer a díky, že jste si jako parťáka vybrali hitra.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Tohle byla 4,5minutová lekce italštiny, obrovský hit roku 1986. Bello e Impossibile, to je věc, kterou jsme na Hitrádiu připomínali. Objevila se na desce Profumo zpěvačky Gianni Nannini a úspěch zaznamenal tenhle single nejen v rodné Itálii, ale i ve zbytku Evropy. Producentem téhle písně byl Conny Plank, to je postava, která stojí i za dalšími úspěšnými kousky. Pracovalo třeba s Ultravox. Teď zpátky do Čech. Připravenou máme kapelu, bez které si domácí scénu snad už ani neumíme představit. Slepic Pírka hrají MiG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za

panečku, nostalgie. Vybavíte si, kdy jste tenhle hit slyšeli naposledy? Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás pravidelně bere zpátky v čase a připomíná to nejlepší, co nám interpreti naservírovali v 80. 90. a v miléniu. Hrajeme hity, které ovlivnily celé generace z nás. Hity, které jsme si objednali u DJ, když jsme chtěli řádit na tanečním parketu. Hity, při kterých jsme vytvářeli přátelství i vztahy. Tohle je Hit Radio Classic. Pěkný večer.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Ještě 60 minut jenom hitů z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

0: opravdová klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic Rally Erasure. Ty nejlepší hity minulosti pro vás máme nachystané taky do dalších minut. Bon Jovi stojí za písničkou Runaway a o slovo se přihlásí i Culture Beat. Zpátky na taneční parket nás vezmou s hitem Anything. Dobrý večer. Hit Radio.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

Tohle je slibovaná muzika Culture Beat, hitovka NFN. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Chvíle plné nostalgie nám už za chvíli naservíruje Dan Barta se skupinou Alice. Písnička ani náhodou už je nachystaná. Nejdřív si ale uděláme výlet do roku 2002. Dáme si hitovku Thousand Miles. Vanessa Carlton ji původně napsala pod názvem Interlude v roce 1998. A potom ji dlouho nechala ležet ladem. Než přišel producent, práskl do stolu a řekl, ne, tohle doděláme a taky vydáme. A byl to správný krok. A tak vám to dneska hrajem na Hit Radio.

0: Ani náhodou, tohle zpíval Dan Barta a skupina Alice. Ladíte Hit Radio Classic, výběr toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pravidelně pro vás máme nabídku hitů od 80. až po rané milénium a ani v příštích minutách to nebude jinak. Heaven is a Place on Earth, fantastický hit Belinda Carlisle, třeba i na ten se už můžete pomalu, ale jistě těšit. Tak užívejte čtvrteční večer a díky, že ve společnosti Hit Radio. Hit Radio.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Takhle velkolepě končí aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do dnešního vydání nevejde. Už zítra, úterem 18. ale budeme zpátky i s další nabídkou těch největších hitů minulosti. Hezký večer.

0: Mám oucha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.

0: přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hit Radio.

Radio FM Plus. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: hit rádio FM+.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,